0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Fresh Radio. Dab, FM, anebo apka. Fresh je všude.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chill Zona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

bad memories. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledajte

Chcete ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

jíst. Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třeba hous, neříkej jim, čím se živíš. Kvarnu, já bys tebou aj zoudovačskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami.

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolu je konkurence s přátelem mís. Nejsilnější přežijí.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskydek.cz.

0: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. And the only prescription is more
3: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno všem.
1: Dobré.
2: Je středa 3.6.2026 a také počasí, které pro vás máme připravené. Dneska spíše oblačno po celý den. Později odpoledne kolem 14. hodiny možnost i dešťových srážek. Maximální teploty dnes na teploměru v Ostravě a Níženách 23 až 25 stupňů Celsia. Pokud se dnes chystáte na hory, tak s deštivým počasím počítejte během celého dne a v maximech teploty kolem 21.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. No a je po tiskové konferenci měsíc do festivalu Beats for Love. Letošní ročník festivalu taneční a elektronické hudby v Ostravě nabídne bezmála 200 zahraničních interpretů. Celkem se na akci, která patří mezi největší svého druhu ve střední Evropě, návštěvníkům představí 550 vystupujících. Pořadatelé pro ně postaví 18 scén. Novinářům to řekl ředitel Kamil Rudolf. Festival se uskuteční od 1. do 4. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Letošní program patří mezi ty nejlepší a nejdražší, které zatím festival svým návštěvníkům za 12 let nabídl. Obyvatelé Poruby rozhodli, že parkovací zónu v Novém Pustkovci nechtějí. V Novém Pustkovci parkovací zóna nevznikne, protože většina obyvatel ji nepovažuje za potřebnou a preferuje stávající systém parkování. Tenista Jakub Menšík z Prostějova pokračuje ve své životní jízdě na grandslamovém turnaji na French Open zdolal v souboji talentu i brazilského teenagera. V pátek si Jakub Menšík z Prostějova zahraje o finále proti Alexandru Zverevovi. Naposledy byl v semifinále jakéhokoliv grandslamu Tomáš Berdych, tak držíme pěstě.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Je minutka po šesté, dobré ráno, přejeme i na cesty, děkujeme, že nás posloucháte po ránu, třeba při cestě do práce. Informace je taková, že v tuto chvíli je to čisté všude, všude, kde to jde, průjezdné a bez dopravních nehod. Díky za to, jezděte opatrně i nadále a další informace, které byste na cestách měli, viděli nebo potkali, nám můžete hlásit na telefonní číslo 77337136. Dobré ráno!
0: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 6:10, to datum si pojď říct sám. Stejně si nám to připomínal, abychom náhodou nezapomněli, že?
1: No,
0: náhodou.
1: Tak já jsem takový jako opatrný v těchto termínech, že jo. Dneska je 3.6, dámy a pánové. Dobré odpoledne.
0: No jasně, pokračuj.
1: Dobré ráno, je 3. června 2026.
0: A?
1: A je středa.
0: No kdyby jenom středa, náš Honza Pernický, prosím vás, dneska slaví narozeniny, myslím, doufám, že 20 už ti bylo, takže jo. Odhaduju, že krásných 25. U tebe se to říkat může, jo, nebo ne?
1: Je to míň.
0: Nekecej, tak ty říkáš celou dobu, že je ti 24, tak to už jsi přidával v prosinci, jo?
1: Ale ne.
0: Ano, říkal jsi naposledy, že je 24, tak kolik ti teda je?
1: No 24.
0: No tak... se nemůže dočkat dospělosti.
1: Tak já to říkám od nového roku asi, no, tím pádem.
0: No, asi jo.
1: No, tak
0: asi to máš zaobalené.
1: Tak těch 6 měsíců teda... to nic neznamená už, že?
0: No, co už, tak já ti teda přeju, že jsem ti přidala víc, tak dobře, uvedeme to na pravou míru. On ze všechno nejlepší k 24. narozeninám.
1: Moni, děkuji ti krásně, děkuji ti moc, teda, jako, díky.
0: A já
1: díky.
0: Pro tebe něco mám, protože ty si Honzi říkal, že si to v životě neochutnával, tak já jsem ti to včera díky našim posluchačům sehnala, jo?
1: Ale, a co se mi sehnala? Víš, to je víš, kolik je věcí, které já jsem neochutnal.
0: Ale prosím tebe. Ty si říkal, že tě čeká cesta do Itálie, ne, v srpnu?
1: Je to tak,
0: a
1: no.
0: Že jsi v životě,
1: na Sicílii.
0: Že jsi v životě neskoušel, hele, kanoli.
1: Kanoli?
0: Ano.
1: Počkej, já se musím postavit na to.
0: Postav se a vem si jednu, abys aspoň věděl, jak to chutná.
1: To vypadá jak vánoční cukroví. Co ti zbylo?
0: Ne, to není opravdu, co mi zbylo z Vánoc.
1: Mhm. A mám to ochutnat?
0: Zkus, já jsem zvědavá, jestli ti to bude chutnat. No.
1: To jsou kanoly?
0: To je kanole, ano.
1: To je kanole?
0: Aha.
1: Je to moc dobré. Teda je to...
0: Neslyšela jsem, cože to je?
1: Je to výborné.
0: Ještě jednu, jo.
1: Na záběr, jo. Teda, Moni?
0: No, tak počkej, se taky vezmu.
1: Vem si, chtěl bych říct, že bych chtěl mít narozeniny minimálně obden.
0: Jo, akorát je to tak, jo, ukaž.
1: Tak co, jaké? Ty můžeš posoudit, ty víš?
0: Ale znám to i tvrdší, že aha. Tak jako křupé, tady to jsou takové fakt jako lehké, jemné, vláčné. No,
1: je to výborné, je to výborné.
0: Takže děkuji našim posluchačům, že mě správně nasměrovali, jak jsme se minule bavili, kde můžu sehnat tady tohle...
1: Kanoly.
0: Ty italské dobroty. Tak mi poradili, kde v Ostravě Porubě.
1: V Porubě?
0: Čověče,
1: až do Poruby. Musela pro kanoly.
0: Já včera moderovala.
1: Moni, díky moc, je to výborné, díky. A to, že jsi mi přidala o rok navíc, to nevadí.
0: No to už no.
1: Kdyby jsi mě neznala, tak mě přidáš o kolik navíc.
0: Ti uberu.

0: Tahle je za mě od ní nejlepší. Natasha Benfield, Fresh Radio, 6 hodin 20 minut, Bon Appetit, tady Honza Pernický. Musím se zeptat, jo, a budu asi mluvit za všechny u rádia.
1: Ano, jasně, ptej se, kdykoliv.
0: Já se ptám, jestli včera náš drahý Perníku dojel každý tam, kam potřeboval. Respektive jsou všichni doma, dojeli?
1: Já doufám, že jo, takhle. Linka číslo 46, to byla včera moje brigádnická linka v dopravním podniku, kde
0: a
1: já jsem...
0: Jedna.
1: A 76, aha, jsem jezdil s autobusem. Do krásného pole, nebo
0: jsem
1: na
0: trefil.
1: Krásné pole jsem trefil, dojel jsem asi s 7minutovým zpožděním.
0: No počkej, ale to se nesmí, ne?
1: No tak nesmí, a tak jako já jsem nevěděl kam jet a co jako, tak jsem prostě jel a měl jsem zpoždění.
0: To, já jako za to můžu jako spolucesty, jako cestující, no ne, že ty jenom, neznáš trasu.
1: No já ti to jenom oznamuju, že jsem prostě
0: jsem
1: jel
0: pozdě
1: pomaličku.
0: Do krásného pole třeba.
1: No tak si stěžujte dopravnímu podniku.
0: Ty nemáš penalizaci za to? Nějakou?
1: Ne, a proč bych měl mít? Prostě raději přijedu pozdě, nežli vůbec. No ale...
0: Jsi zaměstnanec roku normálně. No dobře, to je jedna
1: ale
0: a
1: je
0: ta
1: to
0: druhá.
1: Tak, Moničko, je to tak prostě. No a linka 76, to už bylo větší trápení, protože normálně bych to asi jakoby neřešil, bylo by to v pohodě, asi bych i trefil. Jen v Klimkovicích Požárnická ulice,
0: no,
1: ta mě teda dala jako vyžrat všechno, co mohla.
0: Proč?
1: Poněvadž Požárnická ulice v Klimkovicích je uzavřená.
0: Mm-hmm. A to
1: tím
0: jsi jako
1: pádem,
0: a nejsi tím... povinen si to zjistit?
1: Jsem. Tím pádem bych chtěl jenom říct, že zastávka Klimkovice centrum je přemístěna o několik metrů zpět. Tedy na kruhovém objezdu se nevydám třetím výjezdem, nýbrž prvním. No tak jsem s dlouhým 12-metrovým autobusem musel couvat úzkýma uličkama centra Klimkovic. Lidi se dívali se na mě.
0: Klepali si na čelo, budu
1: nadávali,
0: jako,
1: no to
0: určitě.
1: Taky, nadávali mi, co to je za blbečka.
0: Jo?
1: Tenhle má řidičák na autobus, tady se točit v uličce. Maruno, voli policajty.
0: Jako to přehráváš?
1: No, no, že tak to bylo, tak to bylo. Tak já celý spocený, nervózní jsem teda vycouval, vyjel jsem zpátky, přijedu tady na tu přemístěnou zastávku, co Pernického nenapadlo.
0: No to nevím.
1: Zastavit na zastávce v protisměru. Říkám si, stojím, plno lidí na zastávce, proč nikdo nenastupuje? Říkám si, stojím na té zastávce a nikdo nenastupoval. Říkám, co jim je? Nejedou. A pak mi to došlo. Říkám, aha, já jsem proti směru. Tak jsem se otočil na druhém kruhovém objezdu, přijel jsem do té správné zastávky a zas nikdo nenastupoval. Říkám, ale tohle mi strašně smrdí. Já vím, že nejsem jediný autobus na světě, ale tohle je divné. Vylezu ven a ptám se té paní, nezlobte se, nejedete se mnou. Ona říkala, ne, já čekám na 365.
0: Tak co teda, jako jo?
1: No nic, tak
0: prosím tě, takže abych tomu správně rozuměla. Jízdní řády platí, ale v případě, že nejede Pernický,
1: tak,
0: tam je
1: ano,
0: to jako jedno.
1: Pak
0: a
1: je to jedno. Pak to jako jede na pocit to jede.
0: A ještě pořád tam děláš, nebo?
1: No zatím jo.

0: Jo, tak přesně tyhle hity dneska jako nutně potřebuju. Dobré ráno, přejeme. Toto byl Patrick Hernandez, Born to be a Liar.
1: Mm-hmm. Tak krásné ráno vám přejeme. Snad si užíváte pohody, klidu, to, že dneska nebudete mít možná moc věcí na práci.
0: Ano, ano, prosím vás, užijte si ten den dneska na mě, jo? Je to na mě. Dneska je to všechno na mě, dámy a pánové.
1: No, je to nějaká výzva?
0: Zvu vás na příjemný den. Tohle
1: jo,
0: je mé
1: datum.
0: Ne, to rozhodně ne.
1: Kde máš ty chlebíčky? Kde máš nějaké občerstveníčko, ale?
0: Já jsem něco sliboval.
1: No tak jako ne, ale když tady chceš ve velkém vyhlašovat, že oslavuješ, tak je dobrým zvykem, že pohostíš, ne?
0: Zajdem do obchodu, do sámošky.
1: Na rohulek.
0: Na rohulek.
2: Zběrně na výstavní, ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí. Jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... Oh, on fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď imidž a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

0: On Bon Appetit. Kromě hry se na hlavní scéně vystoupí třeba i švédský DJ Alesso. Už za měsíc Beats for Love, je to tady, dámy a pánové, kluci, holky. Poproste maminky, tatínky o prašule, sežeňte Lupen, ať u toho jste.
1: Lupenu je pochopitelně spousta ještě k mání a samozřejmě k mání ještě hodně bude. Takže rozhodně my u toho budeme s Fresh Radiem, nás to zajímá, nám se to líbí, protože jednak nám je to blízké, co se týče hudby, a za druhé je třeba taky říct, že prostě užít si, nebo jinak neužít si takový festival de facto za barákem, to by byl hřích.
0: To jo, to máš naprosto pravdu, my navíc jsme rádi tam, kde to žije, loni. Tam vystoupilo přes 500 umělců. Každý den do areálu zamířilo přes 45 tisíc lidí, takže jsou to tak za 4 dny přehlídky rekordník 164 tisíc lidí.
1: Kapiš, no, je to pecka.
0: Tady u nás v Ostravě.
1: Ostrava vždycky prostě ožije. Je to moc hezké období celého roku. Mně se to líbí.
0: Je fakt, že já vnímám jenom Vánoce a pak už jenom ty letní festivaly, takže si říkám, tyjo, to jsou zase víci. No tak to za chviličku, že bych nekupovala dárky.
1: Vánoce, jo. A pozor, jo, je tady ještě jedna informace, která by vás mohla přece jenom přesvědčit, pokud si nejste stále jistí, jestli ty lístky koupit. Říkáte si, Calvin Harris, ale tak, Marshmallow, nevím, no, Alesso.
0: Ne,
1: dámy a pánové,
0: Dimitri
1: pozor.
0: Vegas, co?
1: Dimitri Vegas,
0: ne.
1: A víte co? Letos vystoupí i naše Mikaela.
0: Ne, počkej, fakt.
1: Jako fakt, na Zion stage nebude sice sama, bude tam s někým, to já doufám, že to můžu říct, ale myslím si, že už jeho program je venku, takže určitě můžu to říct, Mikaela bude. A teď si myslím, že konečně máte tu správnou záminku, proč
0: jsem
1: si pořídit lístky na Beats for Love.
0: Se nepochlubila kočina, vím, že už tam byla.
1: Ona už je taková hvězda, že ona už to nepotřebuje už říkat dál.
0: No, tak budu vlát i na Beats.
1: No,
0: jestli mi to teda vítá.
1: Jestli tam stihnu přiletět.
0: Gratulujem, těšíme se. Yeah.

0: Cítíš to?
1: Co, ten vibe pohodový?
0: Já se unáším úplně.
1: Jo, tak se unáším.
0: Já jsem na obláčku,
1: Ty dneska můžeš, hele, klidně, když vlastně dneska můžeš i ležet na obláčku, protože jo, klidně, máš výjimečný den.
0: Moni, já dneska budu cokoliv, budeš chtít.
1: Tak se proměň v něco,
0: si,
1: počkej.
0: No, řekni si, řekni
1: co
0: si.
1: Já bych chtěla, aby ses proměnil.
0: No, třeba já nevím.
1: Honzi, já bych chtěla sýr. Takový sýr. Ten, co dáváš do trouby, on se ti rozteče a teď do toho jedeš to tím pečivem. OK, děcka, dneska je super ráno, takové zvláštní, protože dnešní ráno je vlastně i narozeninové ráno tady našeho perníka. Honzi, přišel ti vzkaz od Radana.
0: Je, tak pojď.
1: A píše, že všechno nejlepší mistře volantu mikrofonu ledové plochy, jo. A přeje ti samozřejmě všechno dnej a kde si, co si. A že je to fajn, že tě posluchači budou mít rádi vždycky i po té probdělé noci, kterou ty míváš často, jo.
0: To víte, no. Tak...
1: že ti nikdy nedojde hlas.
0: Jsem ještě mladý, prostě víš, tak někdy se to tak stane, no. Ne, tak děkuju moc všem, co píšou, protože je to pro mě moc silné, je to pěkné, jste zlatí a my vám dneska za to na oplátku budeme hrát ty největší pecky. My jsme se s Mončou domluvili schválně, že dneska to bude v takovém jako velmi jednoduchém party letním vibe.
1: No.
0: A zatím to podle mě jde.
1: Jo, a máš je dokonce košily. Já jsem říkala, přines nějakou košili.
0: Ano,
1: jako.
0: Ano.
1: Tohle je tvá nejlepší letní košile, jo.
0: Myslela jsem na to. No mám ji rád.
1: Ona je jako krásná, mě se na tobě líbí, ale já jsem normálně myslela, že přijdeš v něčem, jako má třeba Nick Slaughter, nebo taková jako hodně divoká barevně, jo, na tom palmičky.
0: Já jsem chtěl kytičkovanou si vzít, jenže já jsem ji nedávno někomu půjčil a nemám, no.
1: Tak co kecáš, máš ji nahromadě špinavou, smradlavou, nevypranou.
0: Ale tak Moni, prosím tebe.
1: Co si říkáš, že ji neoblečeš, no. Ale no, tak holzi. Dneska to ani nemusíš zapínat, až narozeniny.
0: Tak děkuji teda.
1: Já dneska to přežiju. Jo,
0: díky. Mimochodem, taková jako vtipná historka ze včerejška, když už ta Mikaela tady zpívá, včera mi přijde asi o půl jedné vzkaz od Míši, jako
1: vlci, nebo
0: do WhatsAppu ráno. Ne, jako
1: odpoledne. Jo.
0: Včera. A Míša mi přeje, Honzíčku, můj milovaný, přeje ti všechno nejlepší k narozeninám. A říkám, teda Míšo, díky, si první, s velkým předstihem. Mám narozeniny až zítra. No, tak jenom tak, jakože v pohodě. A ty nic neřekneš? Nebo?
1: No, protože tu zprávu chci vidět. já ti normálně nevěřím.
0: No, já ti ukážu, neboj.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Taylor Swift. Já jsem včera řekl, že jsem Swiftý, tak mám radost, že to dneska hraje jen tak jako samo ze sebe. Její největší, možná nejznámější hitovka Shake It Up, která prostě udělala na trhu s Taylor velký boom. To jako to tak je. To tak je.
1: Je to moje nejoblíbenější.
0: A víš co, a podle mě jukeboxy po celém světě jí museli zahrát minimálně milionkrát. Jukebox Fresh Radio. Ve všech rádiích.
1: No jo.
0: Ve všech dřevěných jukeboxech v barech a tak dále.
1: Kočka prostě má viděla, jo, no, určitě, i pro svá vnoučata někdy.
0: No, je to tak? No a problém. Tak vlastně takhle jako přecházím oslým můstkem k našemu jukeboxu, protože jukebox Fresh Radio je tady! Hele, tolik lidí dneska napsalo, že nic nechtějí, že bych si měl vybrat tu svoji nejoblíbenější písničku já. Ale pozor, já teď nejsem žádný sobec, v žádném případě. My tady máme povinnosti, které se musí plnit. A jedna z nich je třeba náš milý posluchač Dan.
2: Tak čau ty. Jsem zpátky.
0: Jubi.
2: Auto jsem včera opravil zdárně, už zase přijde jako kotě, takže

0: A do ranního jukeboxu, co kdybyste mi tam pustili Blackpink Jump? Moc díky, zatím čaute.
1: Ahoj, Dane, moc ráda tě slyším. Zníš o dost veselý než ty předešlé dny, tak to je perfektní zpráva. Super, že je všechno OK, nebo minimálně lepší teda.
2: Tak, a to máme velkou radost, takže i já mám radost a tím pádem Blackpink a hitovka Jump je připravená. Toto jsou dnešní jukeboxy Fresh Radio.
1: Let's go.
3: Jukebox Fresh Radio.

0: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Dneska sice nehlásí předpovědi, že by mělo být pěkně, ale dívej, jak já to vyrovnávám opět. Svojí sílou.
2: Mně se to líbí.
1: Oblačno, spíše po celý den, později odpoledne i tady v Nížinách, srážky dešťové, teploty v maximech od 23 do 25 stupňů Celsia. Na horách dneska bude deštivo po celý den, tak s tím počítejte, jak jeseník je, tak i Beskydy. V maximech naměříme na teploměru kolem 20. No a v noci teploty klesnou k 15.
0: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Na hlavní třídě v Ostravě Porubě se otevřel nový prostor. Porubáček spojuje kavárnu s dětskou hernou. Místo, kde mohou rodiče v klidu vypnout hlavu, zatímco jejich děti mají o zábavu postaráno. Stojí za tímto modelem dvě kamarádky, obě jsou sami maminkami malých dětí a v Porubě jim podobný koncept, který by plně vyhovoval jejich představám, chyběl. Vítězem hlavní kategorie B v finále McDonald's Cupu v Ostravě se stali žáci základní školy Sever z Hradce Králové. V boji o zlato otočili duel proti šumperské základní škole Sluneční a mohou slavit. Nejlepším týmem z domácího Moravskoslezského kraje byla základní škola Dělnická v Karviné, která v Bčku obsadila 5. příčku. Havířovská nemocnice jako první v republice zavedla novou aplikaci s umělou inteligencí. Ta umí bezkontaktně snímat životní funkce pacientů na lůžku. Novinka ulehčí práci zdravotníkům a může zachránit lidské životy. Přístroj přináší lékařům i sestrám obrovskou pomoc. Dokáže totiž odhalit hrozící nebezpečí mnohem dříve než lidské oko. Ostrava bude příští rok hostit hokejové mistrovství světa žen do 18 let. Hrát se bude od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
1: 3 minutky po 7. hodině, dobré ráno, přejeme na všechny cesty, nejen do metropole. Děkujeme tedy, že s námi jezdíte a taky pozor si dávejte v Karviné, úplně přesně v Bohumínské ulici, kde se na vozovce 67, tedy 67, srazily dvě osobní auta. Je to nedaleko... A to vám asi říkat
2: nebo...
1: U Trenčína, já tam
2: u Trenčína. A jo, to je u Trenčína, nemáš pravdu, je to u Trenčína.
1: Ale nevadí, je to
2: nedaleko. Chtěla být lokální, jako Česká republika. Jsem chtěla.
1: nedaleko u Trenčíku. Tak pozor, ještě jednou. Nedaleko křížení Dětmarovické a právě zmíněné Bohumínské. Tak na to myslete, projíždějte opatrně a další informace klidně hlaste na naše telefonní číslo nebo WhatsAppové číslo 77337 103.
2: Já jsem přišla na kolín, to nevím.
1: Ty jsi možná měla v hlavě tu píše Kolíne, Kolíne.
2: Ne, určitě neměla.
1: Ne, tak doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
7: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Honzíne!
1: No?
0: Ty chlape vykutálený k těm dnešním nároskám všeny. A kdo to píše, kdo to přeje? Zdravím. Koncovka mobilu 944. Sorry, nejsem schopná tady nějak vyčíst z toho jméno, jo.
1: Nevadí, ale... já přesně vím, kdo to je.
0: A ty víš, jo? Jo, tak perfektní. Jo, a tak jak se jmenuje českým?
1: No to nevím, ale...
0: Jo. Tak jo.
1: Ale znám ho, děkuju moc krát, děkuju. Přátelé, jste skvělí, tolik zpráv, které chodí. Já si totiž, takhle, já už jsem to říkal Monči před chvilkou, víš, Moni, já nemám nikde veřejně na Facebooku, na Instagramu, nikde oficiální datum mého jako narození,
0: Tápu.
1: Takže by to na někoho vyskočilo jako upozornění.
0: Tápu.
1: A vždycky tak poznáš toho, který tě má vážně rád,
0: Chápu.
1: Protože ti prostě popřeje, zavolá, stejně jako teď před chviličkou můj kamarád Jakub,
0: Chápu.
1: Který volal a řekl, chlape, přeju ti všechno nejlepší k tvým 18. narozeninám, konečně můžeš řídit auto. A já mu říkám, chlape, díky moc, já už řídím autobus.
0: Chápu, ale abychom tu tvoji teorii dostáli. Tak, jak si ji představuješ, tak nesmíš na potkání každému říct, že mám narozeniny, já to jako chápeš, jo?
1: No, to je pravda, no.
0: Tak... Nesmíš to vyhlašovat.
1: Tak odteď to neříkám,
0: odteď,
1: jo?
0: Odteď budem ticho.
1: No, Clean Bandit.
0: Ale zase úplně, že?
1: Clean Bandit, ty jsi, Moni, říkala před chvilkou, že si můžu nechat
0: jo.
1: něco zahrát.
0: My jsme se s Honzíkem domluvili, že když bude takový nějaký super den, jako má právě Pernický dneska, jakože třeba někdo z nás bude mít ty narozeniny,
1: promoce.
0: Že, Honzi? Krásné narozeniny, všechno nejlepší.
1: Děkuji, ještě jedno,
0: že bude mít třeba svátek. Takže může mít nějaké přání prostřednictvím toho vysílání, toho éteru.
1: Mm-hmm.
0: A ten druhý, to nás znáte,
1: to
0: my se jako popichujeme pořád, a ten druhý nesmí říct ani popel.
1: Jo, takže...
0: A za normálních okolností by to třeba jako vadilo.
1: Už nemluv.
0: Tak...
1: Tohle je jukebox Honzy Pernického. To je něco, co dnes po ránu potřebuju slyšet, jestli teda je to možné. Děkuji ti pěkně.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.
1: Poslouchá Ondra Malý a přeje mi všechno nejlepší. Ondro, zdravím tě, píše, pozdrav mě. Zdravím tě.
0: Ale někdo ti volá, ale já nesmím mluvit, tak...
1: Aha.
0: Ale budu ráda, když to někdo přeruší. Pojď. Pojď tam víc.
1: Tady je Fresh Radio, tajemná skřínka přání, prosím.
0: Haló.
3: No, dobrý den, já bych chtěla popřát jménem jako radia, prostě všechny nejlepší Honzikovi k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, asi konečně najde nějakou tu ženskou.
0: Přesně.
3: Tak mu to všechno popřejte, jo? Děkuju.
0: Děkuju,
3: že jste babička.
1: No babičko, počkej, babičko, dobré ráno, ahoj.
3: No, dobré ráno, já ti přeju všechno nejlepší.
1: Je to krásné, babi, děkuju.
3: A v životě šťastný, já se ti všechno daří, jak se ti tyko všechno daří. Ty máš strašně hodně elánu a prostě, a ti to vydrží.
1: Ježíš, to je krásné. Děkuju, babičko, moc děkuju, mám vás moc rád, děkuju.
3: Já, my tě taky máme moc rádi, no, tak si to užij a mě se hezky, jo, papa.
1: Děkuji,
0: papa, babičko.
1: Ahoj, babi, ahoj.
0: No ale rodinu si teda vyhrál, no, to máš skvělou.
1: A to si piš, že jsem ji vyhrál,
0: to
1: je úplně nejvíc, jak jsem mohl.
0: Tak a teď pojď, no, pojď.

0: Co? Je ti dobře?
1: Je mi krásně. Kdyby tak Janda věděl, co dělá, no jasně, no, Dalibor. Kdyby tak Dalibor Janda věděl, co dělá s mladým klukem.
0: Prosím tě, až mu budeš volat, zkus to prezentovat trošku jinak.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Víkend na chatě. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
7: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: To je láska, zpívá Eva Simpson. Simons teda.
1: No, možná to je nová postava seriálu The Simpsons.
0: Eva, může být,
1: no,
0: klidně.
1: No, co ty víš.
0: Klidně, dobré ráno. Půl osmé právě teď aktuálně.
1: Tak jo, pojďme se posunout kupředu, protože kvíz naopak za chviličku proběhne éterem Fresh Radio a Bon Appetit. Prosím vás, už máme nějaké finalisty a pochopitelně vy víte, že my rozdáváme 4 vstupenky, které v pátek dáme někomu na představení premiérové s názvem Tik Tik, Bo divadla. Honzík dneska bude trávit svůj den na zkoušce.
0: Ano.
1: Budeš mít krásné.
0: Ano,
1: tě.
0: No tak je to taková jako povinnost,
1: no, je to
0: povinnost stejně jako rádio, což je to povinnost, která mě baví a musí být i v narozeninový den. Prostě tady
1: no,
0: bohužel stopka neexistuje.
1: Přesně tak, to si nevybírá. No
0: tam.
1: A my, je to takovým zvykem, začal to omylem v pondělí Honza, že rovnou rozdával ceny, tak my u toho zůstaneme. A i dneska pro vás máme, i když nepostoupíte v kvízu, naopak takovou jako bonusovou
0: cenu útěchy.
1: Jo. A to budou lístky na The Next Movement, je to takový warm up, just open, a proběhne to 12. tady ve Fabru.
0: Tak.
1: Jo, na Plynární ulici.
0: Takže to je podle mě fajn. A navíc pozor, to, že dneska dostanete třeba lístky právě na Next Movement, může být vlastně jako taková sice cena útěchy, ale pořád jeden z vás ještě v pátek ve velkém finále vyhraje 4 lupeny právě
1: no
0: na
1: jasně,
0: zmíněnou
1: jo?
0: premiéru.
1: Takže buď to zavoláte, nedáte to, ale odnesete si cenu útěchy,
0: uh-huh.
1: To jsou ty lupeny na The Next Movement, a nebo nedostanete cenu útěchy, ale zase můžete v pátek vyhrát lístky na Bodivadlo.
0: Je to tak, takže my teďkom vlastně jako tímhle chceme říct, že za chvilku to tady bude. Kvíz naopak, 10 otázek, špatné odpovědi, jenom to je správně a třeba.
1: Neexistuje špatné řešení vlastně v tomhle případě.
0: Tak buďte s námi, za chvilku pokračujeme.
1: Teď zadej se.
0: Tak, ne, ještě, počkej.
1: Já vím, si propásil tam ten, jo, ten bod, kdy jsi to mohl poslat.
0: Ten správný čudlík. Tak,
1: a teď?
0: Ještě,
1: já ti pomůžu.
0: Tak pojď.
1: Tak pojď.
0: Můžu?
1: Ve dvou se to lepetáhne.
0: Díky.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Posloucháte raní Bon Appetit na Freši, Monika Dudová a Honza Pernický. Jsme tady.
1: Dobré ranko.
0: No, nemusí být vždycky dobré, protože my víme, že jsou i komplikace na cestách. Trošku jsme to možná zakřikli, tak pozor si dávejte, pokud tedy zrovna právě teď budete projíždět Ostravou přívozem na Hlučínskou směrem právě na Petřkovice, Hlučín a tak dále, protože ten most je aktuálně řízen kyvadlově. To znamená, že je to nebezpečné, ranní provoz, známe to a rozhodně počítejte i s tím, že se na místě nějakou dobu 100% zdržíte.
1: To a bacha, obecně na D1, možná jste viděli to video z jedničky, kde řidič toho luxusního auta za jízdy v levém pruhu pustil volant a vylezl tím střešním okýnkem.
0: Nenormální,
1: A viděl jsi to nebo ne?
0: Viděl jsem to a přijde mi to fakt jako hodně mimo.
1: Vyvolalo to na sociálních sítích fakt jako obrovské pobouření a posádka auta ke všemu ještě asistovala, pozbuzovala ho vulgárně k výkonu.
0: Takže
1: incident řeší policie.
0: A doufám, že to vyřeší a správně, protože tohle je fakt nebezpečné. Ohrozit ostatní úplně zbytečně kvůli blbostem.
1: Takže D1 jako opět nesklamala, tak jenom ať víte, ať jste v pořádku všude.
0: Raději se puste na D1 Fresh, to je jistota, jo. My tady po celý den budeme v klidu, my tady žádné defenestrace neděláme.
1: Už máš otevřené okno?
0: Už jsem právě zavřel.
1: Jo, někdo možná tak to druhé zapomněl někdo jako zavřít.
0: Buďte s námi, za chviličku pokračujeme dále. Dobré ráno.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: And the only prescription is more cowbell.
6: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: ZERP právě teď na Freshe 7 hodin 47 minut, tedy nejvyšší čas dát si kvíz naopak. Tak volejte 77337136 je telefonní číslo, trek nám do studia, linka odblokována právě teď a jsme zvědaví, kdo dneska se do kvízu naopak dovolá a kdo si dneska zahraje o to dostat se do pátečního finále.
1: Tak či tak vždycky dostane cenu, jo, to je jako nejlepší, buď to postoupí do finále, nebo mu dáme cenu útěchy, kterou máme mimořádně připravenou na tento týden.
0: Je to tak? No, takže je to na vás, je to na vás, pojďme, čekáme 77337136.
2: Kvíz naopak. Volej do studia 77337136.

0: Tak co, no tak
1: to,
0: někdo tam
1: jde, jdeme
0: na to.
1: Ale to je dneska blázen.
0: Jdeme na to, jdeme
1: na to. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ránko, koho pak máme na druhé straně?
2: Terezu.
0: Terezko, nazdar, ahoj, dobré ráno, čau.
2: Ahoj, ahoj, já teda doufám, že to dneska dám, já už jsem u vás pohořela dvakrát na matice, ne. Tak doufám, že mi dneska budete šetřit.
1: Teresko, dneska tě budeme šetřit, neboj, budeme se o to minimálně snažit, ale důležité připomenout pravidla, je to jednoduché 10 otázek, které ti položíme, ty na všechny musíš odpovědět špatně, máš na to 1 minutu a když to zvládneš, si v pátečním finále, OK?
2: Dobře.
1: Výborně, my jsme připraveni, ty evidentně taky, jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Kolik je dneska Honzíkovi, Terko?
2: 13.
0: Dobře.
1: Draci v pohádkách chtějí sníst princezny nebo krále?
2: Krále.
0: Kolik půl litru se vejde do litru?
2: 6. Mhm.
1: Výborně. Kdo bydlí v boudě?
2: Rodiče.
0: Kolik končetin má kůň?
1: Mm-hmm. Tak, prosím tě, a pozor, jo. Spočítej. 8 minus 5 minus 2 je kolik?
2: 14.
0: Může být. Brambory. Brambory rostou na poli, anebo v květináči?
2: Květináči.
0: OK.
1: Filmová cena Český lev se uděluje filmařům nebo zpěvákům?
2: Zpěvákům.
0: Západ slunce probíhá v jakou část dne?
2: Ráno.
0: Aha.
1: Tak a prosím tě, pozor, poslední finální otázka, doplň. Kdo jinému jámu kopá?
0: Tak, co?
2: Nemusí do práce.
1: A Teresko, velká gratulka, ty jsi to zvládla jak nic, ale víš co, na druhou stranu, ty jsi říkala, že dvakrát se pohořela. To není o tom, že by si neuměla matiku, to je o tom, že ty neumíš lhát, ty jsi vlastně čestný člověk.
2: No, tak to kdybyš šel můj přítel, tyjo.
1: No.
0: Řekni, že mu pošleme záznam.
1: Tak a mimochodem si o krok blíž k tomu v pátek vyhrát 4 volné vstupenky na premiér Bodivadla a konverzační komedie Tik-Tik, tak třeba můžeš pak v září přítele vzít a udělat si kulturní večer.
0: Jo, a ještě k tomu, tedy, aby to nebylo málo, tak vyhráváš s přítelem lístky na The Next Movement, je to takový warm-up jazz openu, který tady bude probíhat, takže 12. června si nic neplánujte, půjdete spolu do fabriku.
2: Je, tak to je super.
0: Jo, to už
1: teda,
0: máš
1: teda,
0: jasné.
1: Teda, ty se tak máš, Terez, já ti trošku závidím.
0: Jako bys měla narozeniny dneska.
2: No, jako koukám. A to já jdu 11. ještě na svatbu, tak se zvedej,
0: jak
2: já to zvládnu, ale já to zvládnu.
0: Zvládneš,
1: určitě, musíš se obrnit. No právě, já slyším ve hlase, že jsme vrstevníci, takže mě to jako vlastně,
2: mě to
1: těší. Jo. Tak super, tak jo, tak vydrž na telefonu, dořešíme zbytek, co se týče toho 12. A měj se, ahoj!
0: Ahoj!
2: Ahoj!
1: Čau!
3: Naopak!

0: se připadám jak na festiáku někde.
1: Tak to si připadá, je to město.
0: Je to měsíc.
1: Je to měsíc
0: Kápeš, a bude jsem... to město festivalu.
1: Kde jsem přišla na místo měsíc. Je to měsíc do vypuknutí obrovského oblíbeného festivalu Beats for Love. Máme k tomu nějaké zprávy ve zprávách. No a teď jak s tím počasím teda? Co nám slibuješ dneska?
0: Na počasí za měsíc nebo dneska?
1: Tak za měsíc zjistíme, že nepředbíhejme. Nám stačí, když bude dneska krásně.
2: Počasí.
0: Tak krásně dneska bude, když si ho uděláme, protože dneska teploty sice vysoké, 23 až 26 stupňů Celsia v maximech, ale pozor, oblačno po celý den, později odpoledne možnosti i dešťových srážek na horách, dneska bude pršet po celý den. Teploty ale ve vyšších polohách taky budou poměrně vysoké, teploty tedy od 21 do 23 stupňů Celsia.
1: Ty nám přeješ.
0: Aha, bude fajně.
2: Fresh zprávy.
0: Michal je tady.
1: Fresh zprávy. Je po tiskové konferenci měsíc do Beatsu. Letošní ročník festivalu taneční a elektronické hudby Beats for Love v Ostravě nabídne bezmála 200 zahraničních interpretů. Celkem se na akci, která patří mezi největší svého druhu ve střední Evropě, návštěvníkům představí 550 vystupujících. Pořadatelé pro ně postaví 18 scén, novinářům to řekl ředitel Kamil Rudolf. Festival se uskuteční od 1. do 4. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Letošní program patří mezi ty nejlepší a nejdražší, které zatím festival svým návštěvníkům za 12 let nabídl. V létě se bude v Ostravě opravovat taky Bohumínská ulice v Hrušově, která směřuje do Bohumína a zároveň je přivaděčem k dálnici D1. Provoz tam bude omezený po polovinách, při betonování úplná uzavírka. Obyvatelé Poruby rozhodli, že parkovací zónu v Novém Pustkovci nechtějí. V Novém Pustkovci parkovací zóna nevznikne, protože většina obyvatel ji nepovažuje za potřebnou a preferuje stávající systém parkování. No a tenista Jakub Benčík z Prostějova pokračuje ve své životní jízdě na grandslamovém turnaji. Na French Open zdolal v souboji talentu i brazilského teenagera. V pátek si zahraje o finále, naposledy byl v semifinále jakéhokoliv grandslamu Tomáš Berdych.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Hezké ráno, 2 minuty po 8 hodině vás zdravíme na cestách Metropoli a nejen, pozor si dávejte, v Šilheřovické ulici v Markvartovicích u Opavy, u Hlučína, pardon, dvě osobní auta skončila v sobě, pozor taky na ulici Hlavní ve Štěpánkovicích, kde osobní auto srazilo chodce. No a podle vašich informací ještě stále není vyřešena dopravní nehoda na Bohumínské ulici v Karviné, kde se srazily dvě osobní auta, a to kousek od křižovatky mezi Dětmarovická a právě zmíněná Bohumín. Jakékoliv další informace posílejte i nadále na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
10: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, burácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma.

0: Jsme milí frešáci a všichni ostatní, kteří posloucháte kdekoliv na světě, protože začíná 8. hodina tohoto dne a taky začíná ranní Bon Appetit v Trojici, jo? Svatá Trojice, která už tady jednou, minimálně jednou ve vysílání byla.
1: Už se osvědčila, pravda.
0: Dámy a pánové, Monika Dudová.
1: Honza Pernický.
0: A Ondřej Malý.
2: O, zlatíčka, vás zdravím, dobré ránko.
0: Nazdar. Tak, Ondro. Tak co, jak dupou?
2: Hele, králici dupou. Pořád stejně, je to stejně hlasitý, je to stejně intenzivní. Mě je to prostě super.
0: Já jsem to vlastně zjistil nedávno, že králíci celkem dupou. Já už jsem pochopil, proč se to tak říká. Protože
1: tak tam to vysvětli, já to třeba do dneška nevím.
0: No oni fakt dupou. Jakože mají období nějaké jako během dne třeba, kdy začnou jako šíleně dupat, jako dupat nožičkama.
1: A jsou hlasití prostě.
0: A je to hlasité.
2: A víš, jak oni mají takovou tu pacičku zahnutou vzadu, takovou tu odrazovou, víš co?
0: Odrazovou, ano.
2: Tak ona je taková dlouhá.
0: Tak ano, tak klepou... celou tou pacičkou,
2: no,
0: ano.
2: A jedou strašný bomby.
0: Abychom vysvětlili, proč tady Ondra Malý je, tak
2: to
0: já jsem
2: vůbec
0: si...
2: vůbec nevím, proč tady jsem,
0: no,
2: Honzo.
0: Já to vysvětlím, já jsem si... Křižovatka v Třebovicích někdo píše. Tak děkujeme za informaci.
2: Děkujeme.
0: Nicméně, já jsem si s dovolením na své narozeniny do vysílání pozval mého kamaráda letitého a dobrého člověka Ondru Malého, protože vím, že by to mohla být jako sranda, ale má to jeden jako důležitý cíl tohle vysílání, Moni. Hmm. Já mám v plánu udělat dneska narozeninové repovánky právě tady se zde přítomným Ondřejem Malým.
1: Na ty hustě. Poslední si pamatuju, hustě, přesně. Jo. Takže,
0: poslední společné repovánky jako stály za to podle mě, tak my jsme to jednak, Ondro, pro tebe dobrá informace, my jsme to s Mončou dopilovali, já teďko Monči říkám, že je to taková moje Rihanna, jo, takže ona vždycky jako Monča...
1: Já se pozvu na začátku a na konci.
0: Ženský prvek. Monča přidává ženský prvek a my jsme tady dva alfa samce, kteří dneska prostě to rozvinou.
2: To rozjedeme. Honzi, to je nádherný. Kolik tě?
0: 24.
2: To je krásný věk, ty blá.
1: Závidíš, že? Já taky.
0: No, tak prosím vás, nezávidíte mi, jo. Já bych jenom chtěl říct, že poprvé jsem letos dostal květinku. Jo.
2: To je hezký.
0: Mě to dojalo až vlastně. Jako.
2: Mě vlastně taky, jak jsem tě viděl, jak jsi dojatý, tak jsem se taky dojal.
0: No, a ty, Moni?
1: Já jsem taky dojatá a prosím vás, těch Třebovicích je nehoda, jo.
0: To jsme dojatí.
2: Dojatí taky,
0: tak
2: no.
0: Opatrně, prosím vás, jezděte a my posíláme pusy a... A hudbu.
1: A zbytek pokračování za chvilku, až se kluci doobjímají, jo?
0: Dobré ráno!

0: mám velkou radost, že pozvání do studia Fresh Radio a ranního Bon Appetitu přijela herecká legenda Ondřej Malý. Ale ten Malý, Ondřej Malý Malý.
1: Je to těžký, no, my jsme dva, my jsme, a obě, oba dva jsme
0: legendy. A oba dva z Ostravy, že?
2: No. Oba slavní.
0: Oba slavní, to je,
1: oba legendy.
0: Ty, jak, se, je... jak se s tím jako naučil žít? Nepřemýšlel jsi někdy, že by si třeba změnil příjmení na Velký?
1: Hele, ne, na Velký nepřemýšlel, no.
0: Nebo Mladý třeba, ale... Ondřej Mladý.
1: Chtěl jsem být starý, anebo lepší, ale...
0: Ondřej lepší.
2: Ondřej lepší, Ondřej, Ondřej lepší je super, zamyslej se na tím.
1: To by bylo lepší než Ondřej Malý, ne?
0: To by bylo super, no.
1: Dámy a pánové, a právě vystoupí Ondřej lepší. No. A po něm vystoupí ten horší.
0: Ten Malý.
1: Takhle, ten Malý.
0: A proč to neukonal teda nakonec?
1: Hele, nevím, nevím. Prostě mi to jako nějak, ne, jak bych to řekl slušně. Chápeš? Mhm. No, takže jsem s tím jako v pohodě. Jak když jsem byl na konzervatoři, tak mi jedna paní učitelka říkala, to byla taková Bartka, paní Tománková, ta vykouřila třeba 100 cigaret za den.
2: Prosím tě, co znamená ta Bartka?
1: Bartka jako stará dobrá.
2: Stará Bartka je stará dobrá, jo?
1: Že někdo Bart, jako herecký Bart, tak je prostě okay,
2: stará
1: starý,
2: dobrá.
0: Co je jako starý počkej, a co je u tebe pojem starý, abychom tady neurazili? No,
1: je, je to třeba na herec, když se bavíme o tom Bardovi, jako na tom jo. divadle, tak by to měl být třeba herec nad 50-60, co už na tom jevišti jako prožil.
2: Je podstatnou část života.
0: Přesně, jasně, takže přesně. U nás by to byl třeba Aleš Brůna.
2: Třeba,
1: tak, to je váš Bart.
2: Třeba, nebo Lumír.
0: To, nebo Lumír, no jasně, taky.
1: Jo, nebo Lumča.
2: No. No, nebo Roman Pastorek už pomalu.
0: Lumix.
1: Lumix. Začíná se to překlápět, že ten váš tým je takovej bardskej.
0: Už jsme spíš jako, no, jako
2: zkušený, my vlastně referujeme zkušený.
0: Ano, ano, no vlastně si jako říkám, co tady dělám já, že? Jako já se vymykám vlastně
2: ta výjimka,
0: věkovému průměru.
2: Tak, aby to vyniklo právě.
1: Ty potvrzuješ to pravidlo.
0: Tak, ano, tak. Ta výjimka. Je to tak.
1: Ale abych to dopověděl s paní Tománkovou, paní Tománková mi řekla, Ondřej, ona kouřila třeba 100 cigaret denně, jo. A Ondřej, měl byste se přejmenovat, protože jeden Ondřej Malý už tady je. No a mě bylo kolik, 17, 18, řekl.
0: Co jsi na to řekl?
1: Že ne.
0: Že ne.
1: No.
0: A musím.
1: No, prostě mě to jako, mě to nějak neláká. Ale včera jsem člověče jako nad tím přemýšlel, že bych se přejmenoval a Ondra lepší zní fakt dobře.
0: Já ti to půjdu na tu matriku, já ti to půjdu na tu matriku. Já,
2: jo, ty určitě. Já prostě... Vidí už teď.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: speciální vstup, který bude věnovaný Romanovi Pastorkovi, který poslouchá a je nebo cítí se být dotčen.
1: Ne, Romane, ne, já jsem na to vzpomínal, Romčo, a říkal jsem, jak jsme fotili jsme spolu fotky.
0: Pro pořad Tabu.
1: Pro pořad Tabu, který jsme tady měli.
0: Ale Roman Pastorek nám fotil komplet.
1: Ale to bylo neuvěřitelně nádherný. Představ si tohohle distinguovaného pána, který nám říká, hele jo, rozhrní tu blůzičku hezky, tady si ti sedne na
2: jí. A on ještě má tu jednu polohu, že on vlastně nevybočuje nějak v těch emocích, takže on ti říká, dobře i špatně, pořád stejně. A přesně ho vidím, žádný erotický nádech, jenom
0: čistě. Ne, nic.
2: Rozhrní tu blůzičku.
0: Ne, to už je právě, to už tam máš. On prostě, my jsme.
2: Tak počkej, tak
0: jsme si náma byla ta herečka.
1: Namažu chleba máslem, to je asi takováhle, víš, jako
0: ta. Byla mezi náma ta herečka. Takže jo, my jsme seděli na posteli, nebo leželi jsme posteli, mezi náma ta herečka. A teď přesně, ty bys si řekla jako fotografka, kluci, rozhrň ty tu blůzičku.
2: No, řekla bych to přesně tak, no.
3: Už tě vidím,
0: No, a Roman byl takový, že trošku jí to otevřete tu blůzu.
1: Tak.
0: Chytni jí tu nohu.
1: Co kdyby si šla mezi jeho nohy?
0: Sáhni do toho rozkroku, mu sáhni, dělej.
1: Čak se, on se musí červenat teď úplně.
0: Rozepni si ty kalhoty.
1: Jestli to slyší. Já každopádně moc Romčovi děkuju, protože on mi vždycky mává. Vždycky, když mě vidí, tak mě mává. Já se
0: on musím, neumí zdravit totiž, víš to.
2: Romče, prosím tě, přijď dneska na to vysílání. Já tě moc prosím, aby se došel na 12.
1: Určitě nepokecáme, ale můžeme společně zamávat.
4: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Jo, tak jdem na věc teda. Flybojové.
1: Rapovánky Honzy Pernického.
0: Alfa samci.
2: Je to tak, ještě pojď.
0: Umělci.
2: Pojď, no ještě pojď, ještě pojď.
0: Tak co by se ti tak líbilo?
2: No ještě řekni něco pěkného, co na nás dva s Ondřejem sedí, co nás vystihuje.
0: Nějaká napověda od dam tady ve studiu? Ne, směju se, takže obě.
2: Co? Jo,
0: jako já a tady slyšná, tak jako nemůžu počítat.
2: Ty mimochodem, je tady zastoupení z našeho divadla, do kterého mimochodem tento týden rozdáváme lístky, to je důležité říct, jo, na premiéru konverzační komedie Tik Tik,
1: tak,
2: francouzského Laurenta Baffyho.
0: No ovšem, takové divadelní představení teď budeme mít ve vašem podání v rámci Rapovánek, tak na jaké téma to bude?
2: No, já bych to dal na téma červen.
3: Červen.
2: V červnu mám narozeniny, tak to můžeme tak jako proplíst.
0: Já se teď bojím, jak vás vidím, že vy pojedete z hlavy. Že vy jste se jako nedomlouvali na ničem.
3: Ne?
0: Takže
3: ne.
0: Freestyle zase.
2: Počkej, a fakt jedeme teda jako z hlavy?
3: Já jako teď hned pojedeme.
2: Teď hned?
3: Tak pojď, ježiš.
2: Demíčko jenom?
3: Bude to krásný. Máme nějaký podkres?
2: Se ženu.
0: Bohužel máme.
3: Všechno připraveno. Nachystáno.
0: Pár vteřinek, než to tady najedeme.
2: No. A nevím, jestli to je jako dobrý nápad.
0: Můžeš se zatím rozespívat.
3: La.
0: A nebo ne.
2: Tak, okej.
3: Pimp, jo?
0: Okay.
3: Bracho čest, je.
0: On už jde na věc.
3: Bracho

0: svetr.
1: No, konec.
0: Byli jsme delší než pimp, tak to běž.
2: Soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Vyhrávej skvělé ceny! Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte polary.cz. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tak nakonec to celé dopadne tak, že asi... A, je tady, je tady.
1: Je tady.
0: Ta nejmilejší z nejkrásnějších.
2: Kdo?
0: No ty přece, dobré ráno.
2: Nemluvil o sobě.
0: Tak to bych mluvil v mužském rodě.
2: No jak myslíš, už jsem tě slyšela mluvit všelijak.
0: To si nechme na jindy.
2: Co jsi chtěl
0: bych Já bych chtěl vám všem říct, co jste dnes dorazili i co jste dnes napsali a že vás teda jako bylo, jo, těch zkazů je nespočet. Já třeba dívej, otevřu WhatsApp jedním prstíkem a už to tady vidím.
2: Křižovatka.
0: Jo, Honzine.
2: Dopravní nehoda.
0: Ty se v osazenstvu rádia vymykáš nejen věkově. Aha, tak díky moc tedy za vaše názory, je to perfektní. Díky moc všem, kteří jste dneska napsali. Díky Moni tobě, že jsi přišla na moje vysílání dneska. Díky Ondro tobě, že jsi přišel na moje vysílání dneska. Díky sám sobě, že jsem stál na moje vysílání dneska. Díky Máji, díky moc všem, že jste poslouchali. Bylo to dojemné, bylo to emotivní pro mne.
2: A to už jako loučení, jo.
1: Jako ty co děláš jako? Za repu, ne, nebo?
2: Já jsem doufala,
1: za tancu,
0: že za koukou začíná Marika.
1: Jako. Jo, Marika.
0: Marika na
1: bomby.
0: Na freši, tak.
2: Já jsem doufala, že svoje hosty někam vezmeš ještě třeba na nějaký jako brunch.
1: Já mám s tím snídaní krásnou, si říkal.
0: Ty si dostal punčák tamhle.
1: Punčák je dobrý, no.
0: já vidím, jak ty jede. No nic, tak vy to nechcete ukončit ještě, tak co bychom dali? Tak pojďme dát nějaké moudro, tak jak poselství dne třeba. Můžeme jako udělat zase ty jedno slovo, já jedno slovo tak a takhle dokola půjdeme.
2: Ondra je dneska lepší než malý.
0: Ty do toho nejdeš?
2: Já si myslím, že on nás přebije jako tím, co má v hlavě dneska.
1: Ale mně se líbilo, že bychom to složili, jako,
0: no, protože
1: z toho vznikne určitě skvělý guláš. Jako. Tak.
0: Začni s dovolením, začnu já, protože mám ty narozeniny.
2: Jo? No a to tady máme furt, tak
0: takže,
2: go.
0: Středa. Uděláme jedno
2: jako,
0: slovo,
2: jo.
0: Nebo uděláme jako verš?
1: Já bych jakoby formoval myšlenku.
0: Jo, dobře. Mm-hmm.
1: Jako, jo, to by mohlo být jako kvalitní, si
0: tak
1: myslím.
0: Jedem. Takže středa krásné ráno je.
1: Když na snídaně nemáš pomeje.
2: Krabičku z domu vezmeš si přeci.
0: Abys v práci mohl dát si keksy.
1: Nebo z kabelky vytáhnout 2 deci.
2: Skladničky netřeba, máme skříň přeci.
0: To je příběh o Monice, nikoli o perníkovi.
1: No ale perník z kapelky taky někdo vytáh a doteď ještě běhá.
2: Zdravíme. A daleko. My jsme na plus, takže no, nás tak slyší to... na druhé straně země gule.
0: No tak díky moc, takže poselství z toho plyne jaké?
1: Poselství
0: chlastejte
1: z toho...
0: klidně i přes den, ve středu je to jedno. No, mějte se rádi.
1: Všeho s mírou, hlavně Honzovi všechno nej.
2: Přesně. Jo,
0: tak děkuju moc. Díky moc, ahoj!
3: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Počasí.
1: Dobré ránko, ako každý deň vás zdravíme pri Fresh počasiečku.
2: Marika.
1: Dnes bude zataženo, občas oblačno, taky troške prehánky, ale keď sa budete usmívať, nikomu to nebude vadiť. Keď bude pršieť, šlapnete do kaluže, lebo mokré boty sú fajné, a keď nie, tak nie.
2: Správy.
3: Všetko?
1: Všetko to mohlo byť. Tak se majte pěkně tady.
3: Běď a na horách, na gorách?
1: Na gorách.
3: Jelení.
2: Ondra Boris.
0: Správy. Fresh správy. Fresh správy.
2: Dobré ranko, nebo už dopoledne ode mě 3 minuty po 9. Pojďme si dát zprávy Fresh Rádia. V létě se bude v Ostravě opravovat také Bohumínská ulice v Rušově, která směřuje do Bohumína a zároveň je přivaděčem k dálnici D1. Provoz tam bude omezený po polovinách a při betonování úplná uzavírka. Vítězem hlavní kategorie B v finále McDonald's Cupu v Ostravě se stali žáci základní školy Sever z Hradce Králové. V boji o zlato otočili duel proti šumperské základní škole Sluneční a mohou slavit. Nejlepším týmem z domácího Moravskoslezského kraje byla základní škola Dělnická v Karviné, která v Bčku obsadila 5. příčku. Havířovská nemocnice jako první v republice zavedla novou aplikaci s umělou inteligencí. Ta umí bezkontaktně snímat životní funkce pacientů na lůžku. Novinka ulehčí práci zdravotníkům a může zachránit lidské životy. Přístroj přináší lékařům i sestrám obrovskou pomoc. Dokáže totiž odhalit hrozící nebezpečí mnohem dříve než lidské oko. Ostrava bude příští rok hostit hokejové mistrovství světa žen do 18 let. Hrát se bude od 8. do 16. ledna v Ostravě Porubě.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
3: 4 minutky po 9. Pěkné dopoledne. Pozor si dávejte v hlavní ulici ve Štěpánkovicích u Opavy, kde osobní auto srazilo chodce. Ještě stále se tato dopravní nehoda vyšetřuje. Na místě je policie i záchranná služba. Pozor také na novou dopravní nehodu v Kunčicích pod Ondřejníkem nedaleko dřevěného kostela. Najelo osobní auto do sloupu, na místě je policie a blokuje jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte a jezděte opatrně, zítra se na vás budeme opět těšit od 6 hodin do té doby. Čau!
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Krásnej strede, je tu aj Marika, opäť vás zdravím, krásne, skoro ránočko, prajem, nádherný to čas, dať si trošku odpočinku. Tak si spravte kávičku a ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Princezna Charlotte bude nadšená, samozrejme, detko Karol pre ňu prichystal sladké prekvapenie, ale tak to je krásny, krásna vec, krásny darček. Král, ktorý darček vyzdvihol v Severnom Írsku, tvrdí, že malá Charlotte si ho zamiluje. 77-ročný britský panovník a 78-ročná kráľovná Kamila sa nedávno vydali na neohlásenú trojdňovú cestu, počas ktorej navštívili vedecké a výskumné centrum. No a počas nabitého pracovného programu si našiel čas aj na roztomilú pozornosť pre 11-ročnú vnučku. Král je totiž podľa Hello Magazine.com priniesol korálkový prívesok v podobe tašky. Princezna bude pravdepodobne z darčeka nadšená, a to aj kvôli tomu, že má so svojím starým otcom výnimočné puto. Karol dostal amulet od Rachel Rose, majiteľky klenotníctva, a aj samotný král pritom býva často svojimi návštevami obdarovávaný spomienkovými predmetami, že panovníka často vidieť s náramkami priateľstva, no ale minulý týždeň mal na sebe jeden v jasne rúžovej farbe. Novú okrasu na ruku mu podľa všetkého vyrobila práve Charlotka, a hoci sa to nevie naisto, myslí si to, pretože inak by si asi rúžový náramok na ruku nedal, že? Takže dcera princa William a Kate mala totiž tieto náramky na sebe už niekoľkokrát. Ale povedzme si na rovinu. Nie je práve toto to najkrásnejšie, čo môžete dostať a hlavne zažiť?
0: Skandál s Marikou. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte pulari.cz.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Trajva.
2: Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
2: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle. Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Sofia. Doprava. Doprava.
1: Hezká středa a tak dále, nebudeme to opakovat, je to takové trapné, že jo, navíc někde to funguje, někde ne. Tak, co si dáme v dopravě? Vypadá to tak, že máme v regionu ještě stále jednu nehodu, která se stala už v předchozí hodině, ale třeba se ještě stále řeší konkrétně, když jedete skončit pod Ondřejníkem směrem na část, která se jmenuje Pod Stolovou číslo 2, tak na tom úseku je havárie. A dokonce je tam poškozen nějaký sloup, takže cesta je aktuálně neprůjezdná. Ještě jednou tedy skončit s Podřeníkem směrem na Podstolovou 2. Neprojedete, i kdybyste chtěli. Ne, fakt nejde to.
0: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Posloucháš Fresh Radio!

0: Ono má své výhody i samozřejmě nevýhody, že jo, být a žít tam, kde žijeme, protože je tady čerstvé varování. Světová meteorologická organizace varuje, že se máme připravit globálně na nástup klimatického jevu zvaného El Niño, což znamená, že budou nadále růst teploty, budou vyšší srážky a vyšší rizika extrémních projevů počasí. Už během letošního léta si prý dá něco očekávat. Naštěstí, čím dále jsme od moře, tím lépe, jo? Takže ve své podstatě ta Česká republika má nějaké výhody.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Chystá se stávka. Dokonce v naší vládě. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, protože se jim nelíbí přesuny s plánovanou změnou systematizace, která má hodit některé z agent ze Strakové akademie na konkrétní ministerstva. A nejenom, že proti tomu bojují i odbory, ale i odborníci se vyslovují, že je to prostě tak jakože trošku nesmysl některé ty nařízení. Včetně toho, že třeba na percentuálně musí být některé funkce zastoupeny ženami, i když třeba nemají potřebnou kvalifikaci a tak podobně. Takže asi se dá pochopit, že ta myšlenka není úplně špatná s tou stávkou, ale otázka je, jestli to k něčemu bude. Jo, vesměs se to týká lidí, kteří tam pracují strašnou dlouhou dobu, dělají pro stát a věří ve smysl té práce. A naprostá většina těch dotčených zaměstnankyň a zaměstnanců tu práci nevykonává jen jako běžnou, ale dost často to mají jakoby něco navíc. A teď jim s tím chtějí dělat ještě nějaké extra čachry. No hold, máme vládu odborníků, že jo, co se teď stalo.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
8: Kontaktujte polary.cz.
9: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Moje auto mě reprezentuje.

0: Doprava. Doprava.
1: Za chvilku 11. Na cestách panuje takový jakoby klid před bouří, protože všechny nehody zmizely, což je dobrá zpráva, všude to fičí, ale tak nějak tuším, že zase něco přijde, že?
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.

0: to, že žijeme v takové době, kdy obecně lidstvo se stává agresivnějšími a projevuje se to jen ve všech možných věcech, včetně toho, že třeba auta proto mají dneska ostré hrany, protože vypadají agresivněji a my to prý chceme. Tak to už tak nějak člověk za těch posledních pár let vnímá. Ale do jakých extrémů to dochází, to už pak přestává brát rozum. Dneska v Ostravě proběhl soud. A aktuálně teda běží za vraždu s rozmyslem takzvaně. Tomu obviněnému hrozí až 20 let za mřížemi. A v podstatě je to úplně nevinná věc. Dva kamarádi, kteří se znali a tak jakože trošičku vznikla nějaká vyhrocená situace. A načež ten jeden tomu druhému dal prostě takovou jakože facku. Ne, že přímo bombu, že by ho chtěl srazit, ale prostě dal mu facku. A ten druhý to neustál, tak se rozhodl, že ho zabije. A normálně se na něho 19-letý, tady ten, nevím, slovo idiot, asi je hodně na místě, se na to připravil, takže si na toho druhého počkal u kravínu, kde se potkávali, a tam ho prostě nožem brutálně ubodal. A dokonce i u toho soudu je prostě obrovský, a tady ty uvozovky budou hodně na místě, tvrdák. Protože říká na jedné straně, věděl jsem, co dělám, cítím se vinen a souhlasím s právní kvalifikací. A pak dodává, nelituju ale toho, co jsem spáchal, jsem s tím úplně v pohodě. No prostě to je debl.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky.

Jsou ve světě automobilismu auta, které, když řeknete název, tak každý, kdo se trošku orientuje, řekne A pak jsou taková zvláštní auta z východního bloku, kde ku podivu to funguje taky. A jedním z nich je Lada Niva. Pokud se náhodou nechytáte, anebo jste hodně mladí, tak Lada Niva je v podstatě jeden z prvních offroadů, nebo SUVček, no SUVček asi taky se tam dá s trošku fantazie nezařadit, který se vůbec tehdy v Československu začal objevovat a dokonce jeden z prvních, který vznikl kdysi dávno, konkrétně v roku už 1976, začali vyrábět tohle auto. A minimálně pro evropské zákazníky je aktuálně špatná situace, protože ještě donedávna byl, vlastně doteď byl v Německu dealer, který zásoboval těmi auty, stále jste si mohli koupit Ladu Nivu novou. A je tam takový zajímavý paradox, protože jsem měl možnost několik zákazníků i tady v Ostravě, kteří si koupili tu Nivu, protože vzhledem k omezením, restrikcím Evropské unie a podobným věcem, tak to auto bylo jedno z posledních, které se tady dokázali dostat, pokud se potřebovali nějaké speciální účely a podobně. A navíc Rusáci se drželi té myšlenky, dokud to funguje, tak do toho nevrtej. Takže v podstatě 50 let staré auto bylo pořád stejné, jako byly tam nějaké drobné modifikace, že snad v těch posledních modelech snad byla už i klimatizace nebo elektrické okna, nic takového, ale jinak se to auto téměř nezměnilo za těch 50 let. Jenomže vzhledem k situaci, která už několik let s Ruskem, s Ukrajinou je, tak bohužel německý importér téhle značky oznámil krach, protože nejsou šance sehnat díly v rozumných časech, není šance dodat auta v rozumných časech, takže zákazníci by sice chtěli, ale bohužel není jak. No, smutný příběh. Smutný příběh, značka asi jako, respektive to auto se v Rusku bude dělat dál, ale pro zbytek světa je aktuálně nedostupné.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz. And the only prescription
4: is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jedna z těch zpěvaček, které vystupují totálně zahalené od celou dobu své kariéry, vlastně už prvním světovým hitem, který se jmenoval Chandelier, mám pocit, oči, kde tam zpívala slavná to Maggie, jak se jmenuje, teda tančila, ta tanečnice mladá, tady dneska už je to taky slečna trošku ve větším věku. Mary Ziegler, vzpomněl jsem se ještě v té hlavě něco funguje. A Sia se sama sobě nelíbí, takže jí v podstatě i na koncertech většinou fandové vidí v různých helmách, návlecí na hlavě, prostě její vidět, její obličej, to je fakt jako, že neříkám rarita, ale není to úplně jednoduché. A takhle podobně to má třeba v DJingu Deadmau5, že jo, ten má taky na hlavě většině ten květák, myšáka. Ale on má i normálně civilní fotky, on se jakoby za sebe nestydí, ale Sia, jak to ty ženy občas mají, má sama se sebou komplex.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

Jestli počítám dobře, tak tento týden jsem tady ještě neměl žádnou zprávu od Donalda, tak si dáme jednu americkou novou. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zkouší obnovit celní tlak na obchodní partnery po celém světě, včetně Evropské unie. Takže přichází zase taková předběžná varianta, takový návrh. Uvalit dodatečná cla ve výši 10 až 12,5% na dovoz celkem 60 ekonomik z různých světů. S odůvodněním, že podle Washingtonu nedělají dost proti dovozu zboží vyrobeného za pomocí nucené práce. Jako jsou jedinci, kteří chodí do práce dobrovolně, jo? Třeba já, ale myslím si, že nás je menšina. Tak by mě zajímalo, které firmy, a naprosto přesně samozřejmě víme, kam tím míří, že jo, oblast Asie, kde zaměstnání je v podstatě spíš takový téměř koncentrační tábor, včetně dětí a nezletilých a podobně. No, tak uvidíme, jestli to prosadí a co se změní zase. A za jak dlouho to zase zruší potom zpátky, že? Fresh!

0: Doprava. Doprava.
1: A jedna čerstvá, nikoli vychlazená dvanáctka, ale nehoda. Konkrétně, když jedete na Frýdecku z Horních Tošanovic směrem na dálnici, tak kousek před nájezdem potká ten autobus s osobním autem, kteří si to chtěli vříkat z plechu do plechu.
0: Doprava. Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
11: Siesta.
12: Siesta.
11: Siesta. Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tahle věc mi trošku připomněla, že je to právě 30 let, kdy vyšla, bylo to teda v dubnu. Já to mám spojeno s tím, že jsem v roce 96 se chystal na maturitu, že jo, tak zrovna mě to potěšilo, že ta pecka byla na světě a pamatuju si, jak to jako hrálo všude. George Michael, Fast Love, tak možná i vy máte nějakou příjemnou vzpomínku, je pravda, že těch 30 let mě trošku děsí, tak jako nenápadně se mi to vkradlo do hlavy. To nejsem už nejmladší, ale co už. Imagine Dragons, Believer, taky další pecky třeba od Davida Getty nebo Teddy Swims. A těším se, až vám zahraju jednu speciální věc, kterou jsem měl snad ještě na vinilu. Dílej si a Hideaway z těch klubových klasik určitě tady na Freshi zazní za chvíli.
1: Fresh, novinka na Fresh Radio.

0: Honza Believer dnes byl trošku slavnostnější Bon Appetit, protože Honza Pernický slaví narozeniny, takže gratulujeme. A přizval si taky hosta, hlas, který znáte z našeho éteru, Ondru Malého. A tak se z toho vyvinuly taky moc zajímavé exkluzivní repovánky. Kdybyste to náhodou ráno neslyšeli, tak to teď rádi připomeneme. Best of
1: Fresh. Nachystáno. Pár vteřinek, než to tady najedeme.
2: No. A nevím, jestli to je jako dobrý nápad.
1: Musíš se zatím rozespívat.
2: A nebo ne. Tak, okej.
3: Pimp, jo?
1: Okay.
3: Brácho čest, je.
1: On už jde na věc.

0: Bubble Sweater.
1: Best of Fresh. Fresh.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. bezkýdek.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, kdo by čekal tohle spojení, ale myslím, že se povedlo. Repeat It, další pecka v našem hudebním programu. Máme před sebou zajímavý víkend, jednou z akcí, na které budeme mít i živé vysílání. Bude akce, která je spojená s radnicí městského obvodu Ostrava a Příbos a bude to ten objekt z bývalé spořitelny vedle České národní banky naproti Elektry. A tam vlastně v sobotu večer vyvrcholí projekt Tajemná místa, což je velká pátrací hra pro malé i velké. No a kromě jiného uslyšíte taky živé vysílání v sobotu od 18 do 22 s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Součástí večera je taky ostravská muzejní noc, takže to bude spojení spousty dobrých a zajímavých věcí, včetně skvělé muziky. Určitě si to nenechte ujít, pokud jste ve hře Tajemná místa, tak byste tam určitě neměli chybět. A kdo chce vidět živě mixovat Jirku Javorského, toho samozřejmě zveme v sobotu taky.
1: Siesta.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. My už trošku očekáváme velké letní festivaly, zejména ten taneční Beats for Love, je to přesně měsíc, kdy to všechno vypukne od 1. do 4. července. Velká jména, Dimitri Vegas, spousta dalších hvězd, Alesso, speciální projekty, nové technologické vychytávky a jedna z nich vám taky pomůže vyhnout se tomu, že koupíte od překupníka nějakou falešnou vstupenku, protože letos bude součástí toho procesu kupování vstupenek a vstupu do areálu taky takzvané Love ID, speciální číslo, které se potom propojí s vaší identitou se vstupenkou, abyste měli jistotu, že se tam jednak dostanete, ale hlavně, že ta vstupenka, kterou kupujete od někoho, není stejně, jak se to třeba stalo v loňském roce, stokrát přeprodaná v rámci té elektronické verze. Takže bezvadná věc, určitě letos, pokud ještě lístky nemáte, buďte obezřetní a sledujte oficiální stránky Beats for Love, ať si ten fantastický festák můžete užít v klidu se vstupenkou, která bude platná a abyste zbytečně potom neriskovali, že budete mít nějakou padělanou. Calvin Harris za chvíli.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: tenhle song určitě zazní na Beats for Love. Calvin Harris, jedna z hlavních hvězd a velké lákadlo letošního ročníku, hned ve středu 1.7. na té hlavní stage Smoke the Pain Away. No a kdybyste chtěli i další tipy, tak určitě laďte taky Fresh, protože my budeme o festiáku hodně mluvit. Věřím, že ty tracky zásadní uslyšíte třeba i u Aleše ve Fresh Mixu a v dalších hudebních pořadech, protože je to velká událost. Je to vlastně dneska už taneční festival na úrovni Evropy, jeden z těch úplně největších, takže je třeba se tomu věnovat a hlavně si to pořádně užít. Za chvilku NDC, Faithless a taky aktuální doprava. Kdybyste na něco narazili na cestách, určitě dejte vědět, ať to můžeme poslat někam dál.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: V rámci aktuální situace jenom připomínáme dopravní nehodu, která už má nějaký čas za sebou, protože se stala v Horních Tošanovicích zhruba v 11 hodin a 20 minut, ale ty následky havárie autobusu osobního auta se zřejmě budou řešit až zhruba do 14, tak i tady určitě opatrně, jinak hezké odpoledne.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. A ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Letní rande, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.

0: Bruno Mars a Mariu tady na Freshi, ladíte siestu, určitě posloucháte taky Bon Appetit s Honzou a Moňou. Dneska taky narozeninový speciál a host Ondra Malý, který tady s náma byl, a tak se jako debatovalo v rámci těch narozenin a jedním z témat bylo taky stáří. No, na každého to jednou přijde. Best
1: of Fresh. Na konzervatoři, tak mi jedna paní učitelka říkala, to byla taková Bartka, paní Tománková, ta vykouřila třeba 100 cigaret za den.
2: Prosím tě, co znamená ta Bartka?
1: Bartka jako stará dobrá.
2: Stará Bartka je stará dobrá, jo?
1: Že někdo Bart, jako herecký Bart, tak je prostě
2: okay, stará dobrá.
3: Co je jako starý, počkej, a co je u tebe pojem starý, abychom tady neurazili?
1: Taky, je to třeba nad herec, když se bavíme o tom Bardovi, jako na tom divadle, tak by to měl být třeba herec nad 50-60, co už na tom jevišti jako prožil.
2: Je podstatou část života.
3: Přesně, jasně, takže přesně. U nás by to byl třeba Aleš Brůna.
1: Třeba, tak, jo? To je váš Bart.
2: Třeba, nebo Lumír.
3: Tak. Nebo Lumi, no jasně, taky.
1: No, nebo Lumča.
2: No. No, nebo Roman Pastorek už pomalu.
3: Lumix.
1: Lumix. Začíná se to překlápět, že ten váš tým je takovej bardskej.
3: Už jsme spíš jako, no, jako
2: zkušený, my vlastně referujeme zkušený.
3: Ano, ano, no, vlastně si jako říkám, co tady dělám já? Že? Jako já se vymykám vlastně
2: ta výjimka,
3: věkovému
2: to,
3: průměru.
2: Tak, aby to vyniklo právě.
1: Ty potvrzuješ to pravidlo. Best of Fresh.
4: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: A Moving Too Fast. Teď to bude jeden příběh, který je z Česka, konkrétně z Roztok u Prahy. Tam se dneska, nebo včera to bylo, řešila nějaká část silnice, po které jezdilo asfaltovací auto a dávalo tam nový koberec. Bylo tam nějaké upozornění, že se tam nemá parkovat, nicméně bohužel jedno z těch aut tam nakonec zůstalo stát a výsledkem toho je, že ten člověk, který řídil ten asfaltovací stroj, obasfaltoval celý ten povrch té silnice kolem toho auta. Bohužel samozřejmě to auto odtáhnout v tu chvíli nemohl, tak rozkaz měl jasně, má tam být nový asfalt, tak to hezky objel, aniž by se něco stalo autu. Zajímavé je, že ten řidič tam zřejmě neparkoval neoprávněně, protože ty práce na asfaltování měly být už trošku dřív, nějaký jiný den, a bylo tam zpoždění, takže vlastně nedostane zřejmě ani pokutu, jenom to musí být takový zvláštní pocit, že tam prostě zaparkujete, přijdete třeba za 4 dny, kolem vás nová cesta a pod vaším autem logicky ten nový asfalt chybí, tak se tam asi bude muset potom pán s tím asfaltovacím strojem ještě vrátit a řidič může potom ještě nějakou chvíli, než to zaasfaltují celé, vykládat svojí rodině, že tady jsem stál, tady je díky mně ta velká nevyasfaltovaná plocha. No, někdy to tak prostě dopadne.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Rudimental, Love You More a dneska si určitě dejte taky Fatal Terror Show od 19. Plnou zajímavých dramů. Určitě středa prostě patří tomuhle hudebnímu žánru, tak si to dejte i dnes. No a jinak v pátek bude takový den zajímavých rozhovorů, protože už ráno mezi 8. a 9. bude hostem Kateřina se svým Bulíkem a bude nás zvát na sobotní Bullsraz na cvičáku v Muglinově. A potom ve siestě tady u mě mezi 12. a 13. přijdou trenéři zápasu Ostrava s pozvánkou na sobotní akci, které jsme mediální partneři od ostravský Heitzmann ve Vítkovice aréně Ostrava, tak budeme mluvit o tom, jak bude vypadat tenhle úžasný mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků. Takže zajímaví lidi, zajímavé akce, víkend plný zábavy pro vás, no a taky muzika Avicii, anebo

0: Subfocus u nás na Freshi. Zvu vás taky ještě na sobotní akci, na které byste neměli chybět, pokud máte rádi rychlá auta. Vidle Akáry tradičně od 10 hodin v areálu Motokár Krmelín 6.6. tahle sobota. Akce, kde můžete vidět tuningové skvosty, veterány Ameriky, audio battle, limbo měření hluku, nejlepší žigul a taky soutěže pro děti a diváky. Není to rozhodně první ročník, pokud už jste byli, tak víte, že to stojí za to, takže kdo má chuť, může v sobotu vyrazit právě na tuhle akci vedle Akáry. Těšíme se.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Všude. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Tak už za chvíli taky rychlá rota u nás na Freshi. Marek s Mikaelou, myslím, že se určitě vrátí taky ke včerejší oslavě 30 let té základní školy, kde jsme byli a živě vysílali, tak si to nenechte ujít. Možná Marek opravdu dostal nějaký diktát, ale to se zjistí. Já vám ještě zahraju pár věcí a pak už zkontrolujeme aktuální stav na našich cestách, takže kdyby

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jediné místo, kde byste teď mohli potkat hlídkující policisty, je u Dakoty, takže opatrně dodržujte rychlost, tam teď aktuálně provádí kontrolu a odchytávají auta, jak jste nám psali, ale jinak je relativně klid, tak snad to vydrží. Hezké odpoledne, rychlá rota už za chvíli tady na Freši.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Dneska se hledat nemusíme, protože dneska jsme v rádiu.
1: Marku, dneska jsme v rádiu, hezké odpoledne, v našem vyhřátém studiu, úplně je to super. No. Jo, ty jsi to teď přeplá, já jsem si říkal, že jsem se slyšel někde zpoza zády.
0: No tak ještě jednou, já doufám, že jste s náma a že nás budete teďka poslouchat celé 3 hodiny.
1: Jo.

0: Naprosto skvělá oldschoolovka, Sound Strong Out a samozřejmě Seablock. Já jsem ti do toho skočil.
1: Ale skočila, dobře, já se nechám, klidně mi to absolutně jako nevadí, když chceš mluvit, Marečku.
0: Můžeš 3-2-1 teď.
1: 3-2-1 teď je odpoledne středa 3. června a já bych ráda řekla, že rychlá rota je tady s vámi.
0: Ano, už jsme zase a opět tady ve studiu, v našem úžasném studiu, i když včera v té jedničce taky to nebylo špatné, až na pár věcí, když jsem zjistil, že mám propocené i záda a možná i hlouběji to šlo ten pot.
1: Zadek?
0: Ale samozřejmě, ale bylo to jako super, hodně lidí, celá akce se povedla, jo. Kdybyste to náhodou nevěděli, co nás slyšíte třeba dneska poprvé, tak jsme včera živě vysílali, protože základní škola Františka Formana slavila 30 let od svého vzniku a úplně největším paradoxem je, dneska mi píše kámoš, jo, jmenuje se Kuba a říká, jo, já jsem to slyšel za barákem a myslel jsem si, že je tam nějaká party. A tak mu píšu, to je 30 let základní školy, slavili to. Aha, já jsem tam chodil na školu. A teď říká, ty brďo, mě je 36, takže já jsem vlastně byl v prvním roku té školy.
1: No to měl přijít.
0: No,
1: to měl
0: tak
1: přijít,
0: jako nepřišel.
1: Kdyby to věděl, tak uděláme s tím rozhovor.
0: No,
1: podívej, škoda, se první prvňáček.
0: Škoda, že nevyšel ten rozhovor s tou paní vychovatelkou, která tam byla vlastně od začátku, která vlastně ona nám řekla mimo éter, že přišla do té školy z nemocnice, kde dělala samé dvanáctky a všechno na interně nebo někde, že to bylo prostě jakože šílené a že přišla prostě do té školy a v té škole začala dělat jakože zdravotnici a pak jako vychovatelku a všechno a tak jakože tam je vlastně od začátku té školy.
1: No jo, ona nám už potom utekla, měla spoustu práce, to víš, děti jako smetí.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

jede i na DAB+. A v celém Česku. Take it easy 'cause there's no stress.

0: Baby Rexery, feed David Guetta, Sad Girls. Tak někdy jsme my holky smutné, ale já myslím, že vy nás máte raději, když jsme veselé.
1: Velmi příjemná novinka.
0: Velmi příjemná novinka, takzvaný náš Fresh Track od Aleška. Tak děkujeme Alešku, že pořád nacházíš novinky a novinky. My dneska samozřejmě budeme hrát Pravda nebo lež, takže vy nepřijdete o svou oblíbenou soutěž a možnost zapojit se do této krásné soutěže a vyhrát 2000 korun do Radgasto Vašenku v tomto týdnu.
1: No jo, my jsme včera vynechali, tak o toto bude zase jednodušší to páteční losování, ale ještě máme pak jednu soutěž, že jo, a my jsme nerozdali lístky
0: na Vidle
1: a Káry, tak dneska budeme hrát o 4, že jo.
0: No to teda jo,
1: to necháme asi na příští hodinu, že jo.
0: To necháme na příští hodinu, oni jak Vidle a Káry jsou, ale už tuto sobotu. To jenom abyste věděli do úvodu. Tak poslouchejte.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
10: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
9: Kontaktujte polary.cz.
11: Marek a Mikaela. Každý den od 14

0: Pravda nebo lež?
1: A je to tady naše vaše oblíbená soutěž Pravda nebo lež. Je tady, o co hrajem?
2: Radika Soušenk, 2000 korun na útratu, na papáníčko, čehokoliv, nejenom na obědy, ale můžete si dát prostě jak slané, sladké, pitíčko, cokoliv.
1: No, pěkně. Tak, jdeme na tu zákeřnou otázku. Všichni víte, že jsme včera vysílali živě, že jo? Z Ostravy Dubiny. A teď otázka zní, je pravda anebo lež, že úplně posledním hostem v našem mobilním studiu byla kočka, která má naše dopolední vysílání, jmenuje se Skandál, a ta kočka se jmenuje Marika Tošková. What's up?
2: 77337136.
0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio! Fresh Radio! Fresh Radio!
4: Plné té nejčerstvější muziky!

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pravda nebo lež?
1: Kdo včera dobře poslouchal, ten taky dneska dobře odpověděl. Úplně jednoduchá otázka a na to úplně jednoduchá odpověď.
2: Ano, je to pravda.
1: Je to pravda.
2: Je to pravda, že úplně
1: odchytli.
2: Poslední host v naší té jedničce byla Marika Tošková, která vysílá ranní, nebo ne ranní, dopolední vysílání, které se jmenuje Skandál.
1: Marek byl velmi nadšen, že se s ní opět po dlouhé době setkává tváří.
2: No, protože ty ne, že?
1: No jo, já taky. Naposled to bylo někdy v říjnu možná, jinak a úžasné, se tak navzájem slyšíme, že jo?
2: Úžasné bylo to, že jsme se bavili jak česky, tak slovensky. Některým z toho šla hlava kolem, jak je možné, že Slovenka učí na prvním stupni třeba i český jazyk. No prostě učí. No,
1: no
2: prostě
1: učí, to tak, protože její čeština je úplně výborná.
2: A ještě
1: krásná.
2: Musíme říct, že to byl asi nejdelší vstup tady v dějinách tohoto rádia, že jsme se bavili přes 8 minut, jestli se nepletu.
1: Jo, bylo to dlouhé, bylo to intenzivní, ale ta její slovenčina, to já prostě
2: no,
1: žeru.
2: Super. Máme nějaké hlasovky?
1: Jo, jasně, že máme.
3: Je to pravda.
1: Je to pravda,
2: děkujem.
1: Přesně tak. Máme tady další, třeba tuto. Počkej, jo.
4: Ahoj, já jsem tam osobně nebyl, ale já jsem si, že to je pravda, že tam byla Marika.
1: No, tak jo, osobně si myslíš dobře. No a potom tady máme výherce, koncové číslo 309, Martin, hlasovka.
5: Ahoj Martin, vzhledem k tomu, že učí na té škole, kde jste byli, tak bych řekl, že je to pravda.
1: Jo. Tak jo, Martine, tak gratulujeme, postupuješ do pátečního finále a uvidíme potom, jak to s tebou dopadne, jo? Gratulka.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: And the only prescription is more cowbell.
0: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět a v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás!

0: Doprava. Doprava.
1: Info z cest. Tak, první dopravní nehodu, kterou tady máme nahlášenu, tak ta se stala v Ropicích, respektive u Ropic. Tam je nehoda osobního automobilu, dávejte pozor. Další je v ulici Suvorovova v Novém Jičíně, tam jsou dvě havarovaná vozidla, na místo jede i policie. No a poslední, Klimkovice, ulice 28. října, je to kousíček GG hotel a hostinec u Feldu, tak tam je taktéž nehoda dvou osobních automobilů.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: And the only prescription is more cowbell.
3: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
10: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: 886-103-6065 FM, to jsou naše frekvence, na kterých nás ladíte i teď v odpoledním vysílání, na kterých nás posloucháte a taky všude možně různě jinde přes apku. A teď to znáte, Já mám teďka tady téma, které potřebuju jako vyřešit a na kterém jsem se zamýšlela dneska ráno, když jsem byla v práci.
1: Mm-hmm.
0: A to je, že když jsi na toaletě, a potom teda jako dobře, nebudu se bavit o té toaletě, jako že jdeš vykonávat potřebu, ale když jdeš z té toalety a jdeš si umýt ruce a jsou tam ty hygienické ubrousky, ty papírové, kolik útržku si bereš?
1: Tři.
0: Tři?
1: Mm-hmm.
0: Já jsem se přesně nad tím dneska zamýšlela, že já beru dva. A pak jsem si říkala, že to není
1: málo. Ty máš malé ruce.
0: No to je pravda, to asi taky záleží na velikosti, že?
1: A záleží taky, jestli si to fakt chceš utřít do sucha, anebo je to prostě jenom tak jako, že
0: jo,
1: na vlhko a zbytek oschne, víš?
0: Jo. No já jsem se nad tím dneska zamýšlela, říkala jsem si, že bych chtěla být možná více udržitelná, anebo jako, víš, že bych chtěla jako šetřit, tak jsem zkusila jeden, je ten byl málo.
1: Jo, určitě.
0: Jeden je prostě málo.
1: No a ono ještě záleží taky na tom, jaká je tloušťka toho papíru.
0: Jo,
1: no, protože někdy to je tak průhledné, že někdy ani čtyři ty ubrousky ti nestačí na to, aby si se utřela. Mm-hmm. A někdy prostě, když to je kvalitní papír, tak opravdu
0: tak
1: možná stačí
0: jeden,
1: dva,
0: jeden,
1: ale,
0: možná dva,
1: ale tři jsou úplně jakože na tutovku.
0: A
1: nebo prostě do těch dvou si utřeš ruce a do toho třetího se ještě vysmrkáš.
0: Jo, tak
1: chápeš?
0: Takhle, to je hodně, to je hodně udržitelné.
1: Taky to jde.
0: To je dobré. Tak prosím vás, jak to máte vy, kolik jich používáte? No prostě počty. Pojďme se dopátrat, jo? Ať jsme na tom správně.
1: Tak nám dejte vědět. 7737-1036.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tři nebo čtyři lístky, jinak fukar to jistí. Abyste viděli, o čem se tady bavíme, tak jsme navázali na téma, kolik si berete hygienických útěrek na ruce, pokud odcházíte z toalety, nebo ubrousku, když odcházíte z toalety. My jsme se tady bavili o tom, že jeden je fakt málo, i když by záleželo na té hrubosti nebo síle vlastně toho, tak tři až čtyři taky většinou běžně. Takže já si říkám, že se dvěma jsem ještě udržitelná. Protože někdy ten fukar buď nefuká tak dobře, jak by měl, se to všude rozfrskává, jenom ta voda, víš, jak to tak jako se rozprskne a nikdy nic.
1: No, musíš být trpělivá, musíš tam ty ruce nechat asi déle. No,
0: a někdy je úplně slaboté, takže využívám i tady tyhle papírové a někde fukar třeba ani není, takže jsou jenom papírové ubrousky. Ty jsi řekl, že tři je pro tebe minimum a že se pak do toho ještě i vysmrkáš.
1: No, tak do toho posledního většinou, no.
0: Do toho posledního. Jo, jo, dobrý, dobrý. No a...
1: Ještě někdo napsal?
0: No, moc tady toho nebylo, popravdě. Držíte si to u sebe, vaše tajné odpovědi. Tak dobře, dobře. A jak je to třeba s kapesníky? Stačí ti jeden maro, nebo ne?
1: Já jsem stará škola,
0: ty
1: já používám
0: látkové
1: že? Ještě, no.
0: Dobře, látkové. No a toaleťák?
1: A toaleťák, jako jak toaleťák? Jednu roli mám u sebe? Ne, nemám.
0: Nemáš, nenosíš si běžně,
1: ne, nenosím si běžně.
0: Tam taky dost záleží na tom, jak je to hrubé. Že okolik je to vrstvový ten
1: to toaletní
0: papír.
1: No, určitě minimálně dvě, ale ještě lepší tři vrstvy. No.
0: Takže taky tři.
1: Ale pojďme od těch fekálií trošičku mimo a v příštím vstupu si dáme soutěž.
0: Už zase?
1: Jasně.
0: Zase rozdávat?
1: Jasně, my jsme to včera neudali, jo, a máme právě proto dnes pro vás čtyři lístky na vidle.
0: To znamená dva
1: výherce po dva. Ano. Tak to uděláme.
0: Tak jo, nepůjdete sami prostě.
1: Tak za chviličku.
0: Takhle jsme hodní.
2: Víkend na chatě, stylově, party sud Morava, vodní relax i zábava. Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Když člověk něco slíbí a zvlášť mi dva, tak by se to mělo splnit, mělo dodržet a to my jdeme teďka udělat.
1: Jakože snažíme se, nevždycky to vyjde, ale tentokrát to vyjde stoprocentně. Budeme totiž hrát o 2x2 lístky na Vidle a Káry 2026. Kde se to koná?
0: Kde se to koná? To ti řeknu naprosto přesně už tuto sobotu a je to Motokáry Krmelín.
1: Perfektní. My jsme se, včera to nebylo, předevčírem jsme se bavili vlastně a dávali jsme vám volňásky, říkám to dobře, říkám určitě, ohledně aut. A teď se budeme bavit ohledně vidlí. Otázka nebude jednoduchá, anebo pro někoho, kdo to zná, tak možná bude jednoduchá. Vidle. Jsou různé typy vidlí. Jo? Jsou vidle, kterýma ryješ na zahradě.
0: Ano.
1: Jo? Třeba vynášíš od koní, že jo? Jsou vidle, které, ano, hnují, které mají třeba na konci kuličky, že nejsou špičaté a tak dále a tak dále. No a já se ptám, jo, kolik je minimum těch špic na jedněch druzích vidlí, jo? To znamená, představte si vidle a ty mají několik špic, že jo? A já se ptám, kolik těch špic je minimum. WhatsApp 77 337 136.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Stuck in the days, I

0: o tom se teďka bavíme. Měli jsme soutěž a rozdali jsme lístky. Rozdali jsme, vy jste byli úspěšní a my vlastně také. Marečku, prozradíš to?
1: Jasně, že to prozradím. Tak vidle, už jsme říkali, mají spoustu hrotů, spoustu špic, každé slouží na něco jiného. A otázka zněla, kolik teda nejméně hrotů mají ty vidle, jakože dalo by se, no základní, prostě kolik nejméně hrotů mají vidle. No já vám to řeknu na rovinu, jsou to dva hroty, jo? Já nějak jako nebudu machrovat, ale já jsem s něma pracoval jako dítě, protože tyhle ty vidle jsou zahnuté většinou do pravého úhlu a takhle. Já jsem jako dítě z vlečky stahoval ten hnůj, když se hnojilo pole. Jo, tak jako takhle, tak vím, že nejmín teda mají dva hroty. Mm-hmm. Trefili to všichni, že?
0: No, všichni ne. Všichni někteří psali tři, mm-hmm. jo, i čtyři napsali, ale máme tady
1: jako
0: i
1: mají pravdu, tři, to všechno je, tři, čtyři, všechno.
2: Tak minimum je asi dvě, s jednou by to šlo asi blbě.
0: S jednou by to šlo blbě.
1: Jasně, to by byla kopačka, nebo já nevím.
0: Potom tady Peťa. Mám na chalupě vidle se dvěma špicemi, takže jo. Takže my jsme vybrali, gratulujeme vám, tedy Peťa, koncové číslo 483. No a ten druhý je, počkej, pokud se nepletu, Martin, a to je 258 koncové číslo. Jo. Takže hoši, budete, gratulujeme.
1: Budete na guest listu, jo, mimochodem.
0: Budete na guest listu, vezměte si plus jedničku vidle Akáry už tuto sobotu Motokáry Krmelín.
3: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: fanoušci, ne, dneska už opravdu nebudeme soutěžit. Už nám nepište, už je po soutěžích, někteří se ptáte, ale už ne. Jako dneska stačilo.
1: Fakt?
0: No jo.
1: A není náhodou čtvrtek? No vlastně není čtvrtek.
0: Není. Čtvrtek je až zítra, zase budeme soutěžit zítra.
1: Takže zítra budou tři soutěže, když dneska byly
0: zítra
1: dvě.
0: Budou, no je to pravda.
1: Takže zítra budeme soutěžit v každé hodině.
0: Zítra budeme soutěžit v každé hodině. Možná rozdáme pravdu nebo lež.
1: No.
0: Uvidíme, že jo. Pak rozdáme vedle Akáry a pak rozdáme regeneraci a koncert Kokorozí. No, takže,
1: prosím, no tak počkej, vás. Pravdu nebo lež, to zase bude jenom jméno do tabulky zatím,
0: no,
1: že jo.
0: Ale třeba se nepovede. Třeba se nepovede.
1: Jo, takhle. Tak no, jako
0: to
1: mám,
0: se nám už taky
1: mám,
0: stalo.
1: Mám vymyslet zase nějakou prasárničku, jo.
0: Zákeřňáckou, zákeřnou otázku.
1: Dobře. Tak těšte se všichni na zítřek, to bude zase maso.
2: Fresh Radio.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Doprava. Doprava. Ulice Výškovická, Ostrava, jich dvě havarovaná vozidla. Je to podle mě, jak je sjezd na Rudnou, jak je shopping park, tak tam si dávejte pozor. A stále trvá ještě dopravní nehoda v Klimkovicích, v ulici 28. října, taktéž dvě havarovaná osobní vozidla.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí. Jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Doprava?
1: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
11: Rychlá rota.

0: Další hodinka frešáckého vysílání.
1: Rychlé roty. Tohle to byl James Hype a jeho Ferrari, naprosto skvělá petelice.
0: Já jsem ve Ferrari nikdy nejela.
1: Já taky ne. Ne.
0: Chtěla bys si to zkusit?
1: Ani ne, mě to neláká.
0: Já bych si to i chtěla zkusit. Mě by jako nevadilo se svést jenom jako spolujezdec. Ale třeba to jako i řídit kousek, to bych si taky chtěla vyzkoušet.
1: Opravdu?
0: Klidně. Jo, klidně. Mě by to nevadilo.
1: Já nějak jako nejsem fanda rychlých aut.
0: Jako, ne, že bych to chtěla vlastnit, to úplně ne. No, ale tak projet se.
1: Já myslím, že tam stojí jedna guma asi jako třetina baráku, nebo tak jako no, cenově.
0: Já si to myslím, že to tak je, no. Že bych jako dlouho to potom splácela. Jako, nechtěla bych to odřít třeba,
1: hele,
0: kdybych to zrovna
1: buď
0: řídila.
1: Ráda za tu svoji fabku, která nebrzdí a je to v pohodě.
0: Rozsím, tě tam nemusíš mít vůbec o nic strach. Rozumíš, tebě jako odřeš zrcátko, urveš něco na pohodičku.
1: Jo, jo.
0: Stojí to 10 korun, kurňa, jedeš dál.
1: Perfektní, no.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Včera, když jsme Marečku vysílali z té základní školy, tak nevím, jestli si všimla, byly tam takové tatany a děcka tam bojovali takzvaně. Tam byly takové, myslím, že to bylo judo, předváděli.
1: Jo, bylo to judo, viděl jsem, všiml jsem si.
0: To mě vede teďka na to, že vlastně v sobotu bude taky jedna velká akce.
1: Ježišmarja, v sobotu je tolik akcí, že ani nevíš, kde dřív skočit.
0: No to
1: ale
0: nevíme,
1: my právě
0: to nevíme.
1: Vás chceme pozvat na ostravský Heitzmann Vítkovice Arena Ostrava, protože my jsme nejenom že mediální partneři téhleté akce, ale my prostě máme tenhle ten zápas rádi. A nejenom tyhle ty kluky, protože tam proběhne mezinárodní turnaj v řecko-římském zápase žáků.
0: Vítkovice Arena Ostrava, tak tam se určitě na to běžte mrknout a podívat, držet palce a fandit. A třeba si to pak budete moct taky vyzkoušet, ten řecko-římský zápas. Tohle
1: a jestli
0: jsem
1: dobře
0: vůbec
1: vidím,
0: neskoušela.
1: A jestli dobře vidím, tak v pátek 5.6. mezi 12. a 13. dorazí trenér zápasu Ostrava s konkrétní pozvánkou na tuhle tu sobotní akci.
0: Mm-hmm, tak jo, tak tady leďte uši a leďte naše fresh.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, hudácející motory, dunící audio a auta hozená o zem, proklatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, audio battle, limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Hrajeme nejlepší old school, který znáš! Fire! Flash!

0: Flash. Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: jsme jediné rádio, které hraje drum and bass, myslím si teda já.
1: Nevím, jestli úplně jediné, ale takové, kterého hraje drum and bass nejčastěji.
0: Dobře, tak já to upřesním.
1: Dobře.
0: Jsme jediné rádio v Ostravě, které hraje drum and bass.
1: Dobře, to by mohlo jít.
0: Já jsem našel, člověče, tady na internetu nejčastější jména novorozenců za loňský rok.
1: Mm-hmm.
0: Jo, letošní rok, to je klasika, mm-hmm. ještě není, ale dívám se na to a mně se ty jména líbí, některé méně, některé více, ale jdeme na to, jo? Nejdřív holky, na 10. místě a já pojedu od 10. nahoru, jo? Rozálie, Julie, Laura, Emma, Amálie, Natálie, Anna, Sofie, Eliška a hádej, kdo vyhrál?
1: Nevím.
0: Byla to královna. Viktorie vyhrála. Dobře.
1: Viktorie.
0: Ano, ano, ano. A teď se podíváme na kluky zase od 10. nahoru. Takže 10. místo Daniel, Dominik, Oliver, Vojtěch, David, Matěj, Adam, Jan, Matyáš a hádej první místo.
1: Tomáš.
0: Ne? Jakub.
1: Jakub, no vidíš to, já jsem si myslel, že to bude Jan, ale ten už tam byl právě předtím.
0: No.
1: Tak.
0: Ale je to dobře, že se tam nevešly další jména.
1: Marek tam není a Michaela
0: není
1: taky
0: tam,
1: ne.
0: Není tam Marek, není tam Michaela, není tam Gucci, ani Armando, ani tam třeba není
1: co?
0: Jitřní záře a už vůbec tam není píchlá guma.
1: Ne, nejsme trendy. Fresh Radio.

0: skvělý herec a taky výborný rapper Will Smith, Welcome to Miami. Mm-hmm. Mě napadla jedna otázka takhle, blíží se 17. hodina.
1: Jako ty máš na mě otázku?
0: Jo, mám na tebe otázku po delší době. Večeříš? A nebo si takový ten člověk jenom snídaně, oběd a pak už nic?
1: No, záleží jak kdy, záleží jak máme velký oběd, mm-hmm. záleží jak moc se mi chce večer vařit a něco připravovat. Aha. V letě si dávám spíš něco lehčího, jako nějaké saláty a tak záleží, tak jako záleží, ale někdy, třeba včera jsem měla kuře s bramborem. Jako večer.
0: Jo, super, proč ne?
1: No ale jako častěji ten hlad spíš nemám a potřebuji velkou snídaní. Slano-sladkou, že si dáme jako pořádný rohlík, žitný, něco do toho a klidně to zajím ještě jogurtem, fakt velkou snídaní. Oběd už mám takový skromnější, no a tu večeři mám jako potom asi úplně nejmenší.
0: Jo, já se snažím teda jakože na tu snídaní co nejméně cukru do sebe dostat, ekologicky, že, takže nějak jako půl krajíčka nebo třeba půl rohlíku, ale dám si třeba k tomu 20 deka paštíky, jako mi zase úplně nevadí. Na oběd klasickou polívku a večeře jak kdyby to druhé. No.
1: Takže večeři máš pořádnou?
0: Večeři mám jakože bez polívky, ale prostě teplou večeři. No. Občas se to podaří. No.
1: Jo, každý to má trošku jinak. Vezmi si, že v zahraničí, když jedeš, jo, k moři nebo někam tam se večeří, je to hlavní jídlo je jako večer, tam všichni sedí večer a hodují přes den se špatně, tam je horko. Já to mám jako takhle, no. Takto, no.
0: Pak nesmíš večer kalit, protože když jdeš kalit, tak po kalbě dostaneš takový hlad, že jsi schopná snít úplně všechno.
1: No, ale vyluxovat
0: ledničku, ale úplně všechno.
1: Milý
0: prostě
1: zlatý,
0: komplet.
1: Já vždycky potřebuju hrancle, smažák klidně, nějakou ďábelku, nebo tak tím já se spravuju.
0: No dobře, ale když jsi naťulaná, tak se ti to doma asi nechce dělat.
1: No, já se překonám.
0: Fakt?
1: Já mám na to takovou
0: tak
1: chuť.
0: To já
1: mám
0: otvírám,
1: takovou chuť, že
0: já otvírám paštiky, já otvírám rybičky, já otvírám konzervy, které mi přijdou pod ruky a dokonce jednou jsem se spletl a snědl jsem rajský protlak.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
11: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Mrkneme na cesty. Poruba. Je to ve směru, je to 17. listopadu, kousek od sklad Rohlík, tam jsou dvě havarovaná vozidla, takže prosím dávejte pozor. Další dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Frýdecká, tady u nás v Moravské Ostravě a Přívozu, dvě havarovaná vozidla taktéž.
2: Všechno?
1: No jo.
2: Z dopravy?
1: Jo, aktuální ano.
2: Za necelých 8 minut je tady 17. hodina a už je připraven Fresh Mix s Alešem Brunou. No a taky večer jsou od 19. hodin připraveni Fatální teroristé, protože od 19. do 21. hodiny Fatal Terror Show. Jestli se nepletu, tak dneska tady bude Fantek a toho druhého jsem zapomněl.
1: Drop database.
2: Je to možné. Je
1: jo,
2: to
1: jo,
2: možné.
1: Většinou jsou spolupluci, ne?
2: Jo, tak
1: pokud,
2: jo. Tak
1: pokud nemají nějakého dalšího hosta.
2: Tak jo, tak.
1: A my dva. Zítra
2: po 14. hodině zůstaňte věrní našim frekvencím. Hezký podvečer a večer. Ahoj!

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
6: Kontaktujte pulari.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Letní rande. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Máme tady červen, to znamená půlku roku, tedy skoro půlku roku. Je nejvyšší čas si udělat jakési shrnutí hitů za toho prvního půl roku. Jste na Fresh in the Mix, hezký poslech. Tohle to je Bruno Mars. Silvi dát nové album. A prvního půl roku, v roku 2026, je hodně in. Dokonce vyjel na turné.

Tina Spírou z filmu Ďábel nosí Pradu 2. Ale úspěšný film v kinech. Písnička se chytla teď až v druhé půlce první půlky roku 2026. Já vím, je to protimluv, ale je to přesně tak. Material Lover.

Nejenom Bruno Mars vyrazil na koncert a vydal album. Nebo na koncertní turné. Ale i Harry Styles, bývalý člen kapely One Direction, stihl obojí.

Relaxa na Fresh Jenom X, žijeme ty největší pecky první půle roku 2026. Některé znáte z denního playlistu, ty tam jsou, ty jsem zařadil. Nad některýma jsem trošku vál, nebo jsem čekal na taneční verzi. Alex Warren, Fever Dream.

dobře posloucháte, tak pořád to country, nebo to pop country je in. Teda ne, že by nebylo kdysi dávno, začala to v podstatě Beyoncé. A Ella Langley, kterou právě teď posloucháte na Freshi, v tom úspěšně pokračuje v letošním roce. Choose in Texas.

Zatím tady hodně na poru Tyla Channel. Jedeme velké hity roku 2026, to je první půle. Stejně si myslím, že ta první půlka vždycky každého roku je trošku, jak bych to řekl, rozjezdová, to je to hezké slovo. A ty největší hity v tom roce přijdou až po prázdninách v létě. Tak uvidíme, jestli tomu bude stejně letos.

Ještě jednou Harry Styles, Ready Steady Go. Musím se přiznat, že jsem uvažoval, že bych se podíval na jeho koncert, ale lupiny se prodaly za půl hodiny. A stály skoro 10 litrů, je to neuvěřitelné. Ready Steady Go, jste na Freshie in the Mix.

Tak pomaličku, jestli to tlačíme do tanečná s těmi největšími hity první půle roku 2026. Jessie Ware, Day Right. Jinak vysemplovaný Ennio Morricone z klasického westernu. Hodný, zlý a ošklivý.

Taky švédská Zara Larsson má velice skvělý rok. Lush Life je všude v hitparádě, ale taky Stateside. Udělala z Pink Panthers, s tou teď hodně táhne. Jenom hudebně, asi.

Jsem sám zvědav, co na tom novém dalším albu americké Madony hudebně posune dál, protože ona vždycky posouvala hranice. Co vymyslí Stuart Price? Jak to dopadne všechno, budeme vidět za chviličku. Madonna, I feel so free!

My se teda dneska tady v rámci středečního odpoledne dáváme dohromady ty největší pecky první půl roku 2026. Mezi ty velké hity patří Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Tak za chviličku budeme pokračovat naše tři frekvence aplikace DAB+, jsme fresh, dáváme si velké pecky roku 2026, tady té první půle čekají nás Gerixové, Harrisové, prostě taneční věci.
1: Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak, jsme zpátky se mnou velké pecky roku 2026, tady té první půle. Nejenom taneční věci, ale i tedy svým z toho uvidíme letos naživo tady na Kolorosech. Určitě si tam střihne i tenhle ten svůj hitík. Mr. Know It All, hezký poslech.

Ještě jednou Harry Styles, jeho Aperture, asi největší pecka z nového alba. Teď už jdeme čistě tanečně, to znamená všechny písničky, které uslyšíte, máme v denním playlistu, v tom normálním, klasickém našeho rádia. Fresh rádia.

Tak nám to pěkně šlape na Fresh Indomix v rámci středy. Slyšíme velké pecky roku 2026, tady první půle. Sorry for that. Taky Crystal, My Lovin'.

Tak sdílení s někým jiným nebo druhýma je velice módní. Sdílejí se domy, dokonce i dámy. Shared house.

Také Jill chystá nové album, startovala svoji kariéru, že uspívala Marku Wilkinsonovi skvělý dramikový track Afterglow. A teď je tady Hands on Me. A vy jste na Fresh and the Mix, jdeme velké pecky první půl roku současného 2026.

Australský rap letos oprášil tuhletu čtvrt století starou písničku od Milky, Just the way you are, v nové verzi. Mezi hity roku 2026.

Tohle to je asi ta nejslavnější verze, co se dostala do hitparád a co tu písničku vzpamatovala z minulosti. Ale teď už jsou i remixy Getty a já nevím, koho ještě.

0: No, musel jsem to trošku našlápnout, aby se nám tam vešlo i Pinky a Okecaj.
1: Aleš Brůna, Inda Mix.

tak mimochodem taky uměle složená kapela, dívčí kapela různých národností, jsou tam dámy krásky. A vždycky nějak zaujmou, buď hudebně, anebo vizuálně.

Tak ve finále trošku divočíme. Ještě se nám tam leze jedna z velký, nebo jeden z velkých hitů letošního roku, tady první půlky. Ještě jednou se ozve Zara Larsson se svou přítelkyní Pink Panthers. Midnight Sun.

0: Za chviličku pokračujeme do mix držte vlnu. Naše tři frekvence, aplikace a DAB+, jsme fresh. A dobrá, dáme trošku i starší muziky.
1: Fresh Radio. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
2: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a Přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

musím teď vybrat písničky, na které se dá jakoby hopskat po německy. Já tomu říkám takové to pochodové tanečno z Německa. No, ale kdyby to prostě nešlo, tak to trošičku zrychlím, to tomu taky pomůže.

Jen tak mimochodem nejlíp to umí a hodně dlouho dělá kapela Scooter s HP. Pojďme se dát nějaké skútry. Zaskáčeme s něma.

0: teda z toho nechci dělat Scooter Megamix, ale ještě jsem vyhrával Ramp, tady Logical Song od Supertramp. Asi jejich největší hit.
1: Good morning.
0: Tady je od Scootera.

ještě jedna skákačka, Bez Hunter, All I Ever Wanted. Tak je předělávka z minulosti. Pravda, už to jdeme skoro 4 hodiny, nevím, jestli bych to uskákal celých 15 minut. Aleš Bída in the mix.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Lesy, pole, louky, kombajny a do toho spálené pneumatiky, budácející motory, dunící audio a auta hozená o zem pro klatě nízko. Vidle a káry jsou zpět. A v plné formě. Sobota 6. června, areál Motokár Krmelín. Tuningové skvosty, veteráni, Ameriky, Audio Battle, Limbo, měření hluku, nejlepší žigul a soutěže pro děti i diváky. Zahoď image a vem vidle! Vidle a káry 2026. Sobota 6. června, areál Motokáry Krmelín.
13: No, super.
14: Co no super?
13: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
15: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Tak pokračujeme The Mix, jsme do finále. Dáme trošku taneční aktuální muziky, k tomu nějaké staré jedy. Prostě dojedeme středu na pohodu. Tohle to je novinková Ariana Grande, tedy její houseový taneční remix, její nové písničky. Jmenuje se Hate That I Made Y'all Love Me. Hezký poslech.

zkusíme opět na chviličku vzpomínat. Tohle to byl poslední single z alba The Visitor od Abby. Tedy švédský kvartet, který se odmlčil na dlouhou dobu a pak ještě stihli vydat jedno album. Here's to you, Mas. Je zvláštní, že písnička se chytla hlavně v Americe, kde to ABBA vůbec neměla v té době jednoduché.

When All Say Is Said and Done. Švédská aba. Byl jsem se na ní podívat v Londýně, tedy na tu virtuální. A musím říct, že technicky dokonalé, a vy, co máte rádi písničky, které jsou hodně zpěvné a nadčasové, tak to stálo za to.

MK má nový singl, jmenuje se Zone, taky už ho znáte z našeho denního vysílání. Tady je taneční prodloužený remix. Papi Baskom.

přidám taky při středě starý dobrý Prodigy, tady Breathe. No, dneska už to patří mezi klasiku.

Já byl kdysi v dobách největší jejich slávy ve Varšavě. A kecám, v Katovickém spotku, jo. Tam se uskutečnil legendární koncert, na kterém jsem teda byl. Myslím, že to bylo v neděli večer. Přemluvil mě v neděli ráno a já jel a nelituju. Prodigy!

několika hity osvědčená spolupráce. Chainsmokers a Echo zase vydali single Wilds.

se nám to blíží, skončil nám hokej, teda ne moc slavně, pravda, pro nás, pro Čechy. Nebyla to nikdy moc hezká podívaná. Ale teď nám startuje fotbal, to bude lepší, ne? Aha. Tomu fotbalovému mistrovství světa se vyrojila spousta muziky. Tohle to je jeden z oficiálních fotbalových songů, tedy Daddy Yankee a Echo.

Dáme opět jednu klasiku takhle při středě. Těsně před finálem Talking in Your Sleep. Originální verze z 80. Romantic. Ona to pak zpívala Greg Rowe, když to bylo slavný. V konci i britští Bucks Fizz nebo Britney Spears na nějakém koncertě. Stal se z toho takový globální tík, ale tohle to je originální verze. Dokonce kanadský víkend to nacpal do jedné své písničky.

Ahoj, těsto. Don't lose your heart. Je pravda, že on je hodně plodný, má kolem sebe obrovský tým, který mu doporučuje hity, na který bych se měl spolu podílet, nebo je tlačit sám za sebe. Tohle to vyšlo oficiálně pátek, teď. To zpívala Olivia. Tenhle ten skvělý track na mě, za mě.

0: Aleš Brůna in the mix.
1: Jasně, jsme ve finále. Zase zítra po 17. in the mix. Za chviličku dramíkujeme tady na Freši, neboť je středa, dramíku třeba.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.

0: všechny zažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Střední červen 2026. Právě začíná středeční Fatal Terror Show. Dnes s Márou Drobdatabasem a spolu se mnou. Samozřejmě i Fantek Kuba.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Čau, Máro. Ahoj.
1: Dlouho jsme se neviděli.
0: No, po další odmlce jsme konečně tady.
1: Je to tak, je to tak. A co nás dneska čeká?
0: No, samozřejmě spoustu novinek.
1: No, čeká nás historické okénko.
0: Nakoukneme pod pokličku a podíváme se na pár nevídaných věcí.
1: Nebudou chybět ani novinky ze světa a okolí.
0: No a ve druhé hodince vám naservírujeme společný set.
1: Jo, dostanete to pěkně na potácku.
0: Oh yeah.
1: Naservírované chlebičky.
0: Jdeme na to. Začíná Fatal Terror Show.
1: Oh yeah.

Tak a první novinkou nebude nikdo jiný než nový Geostatic and Dub 10 Feral Funk. Co bych k tomu řekl? 25 let, 25 tracků, ano, bavíme se o nové kompilaci 25. výročí Dispatch Recordings. Najdeme tam jména jako je Black Barrel, Teach, Gen Thieves a také, pozor, československý kolab od Entity a Furious Rix. No to... Ten si ale dneska nepustíme, protože mě velice zaujal právě tento kolab od Geostatic a Dub 10. Tak jo, tohle je Feral Funk.

0: novinky.
1: No a my jedeme dál. My nezastavujeme, protože na legendárním V Recordings labelu přistála čerstvá novinka. Ta spojuje síly producentů Paul T, Edward O'Bron s talentovaným producentem Brody a na majku je Enami. Track vyšel na konci května a rychle si našel cestu do DJ setu i podcastu V Recordings. No, dámy a pánové, já to nebudu dál zdržovat. This is Mashup

0: Neš Radio.
1: No tak jo, teď přichází chvíle veliká.
2: Chceš fanfáru?
1: Tak velká zase nebude, ale je tady nová rubrika, takzvaně novinky ze světa okolí.
2: Je to tak?
1: Možná bych tomu přidal jako drum'n'bassové novinky ze světa okolí, ale tak co, nebudeme troška říct, pojďme rovnou na první novinku.
2: Je to tak, protože už se to šušká a ví celkem dlouho, ale Hospital Records slaví 30 let.
1: Wow.
2: Je to jeden z nejvlivnějších labelů v historii, kamaráde. A vlastně letos 30leté výročí, spoustu speciálních akcí, výroční line-upy, retrospektivní projekty. Už to vychází. Fred Viagra Fix.
1: Opět.
2: Dohromady. Víš, jak to je? No a nebo, tak jako všichni víme, Beats for Love?
1: Ano.
2: My pro vás máme totiž Hospital Takeover a konkrétně páteční den, kde nám to nasolí legendy jako Danny Bird, London Electricity,
1: Flavady, že jo?
2: Flavady, Fred ví.
1: Ano.
2: Škoda, že je sám.
1: Ten Fred ale ví prostě.
2: Nevyšlo to, já jsem cílil na takové to jako, vemte si toho grafixe, co? Že bychom to dali dokupit. No nevyšlo, nevadí. A spoustu dalších jmen, takže máte se na co těšit. A na majku je doprovodí třeba taková Ayak Marar nebo MC Dynamite.
1: A také PVC.
2: A také podlá.
1: Dobře, tak to by byl Hospital Records. Dále tady máme novinku číslo 2 a to jest, že Cheese and Status v nové Bondovce.
2: Kámo, ale to je super.
1: Tak pozor, Cheese and Status letos se objevil přímo ve videohře 007 First Light.
2: Jo.
1: Nejde jenom o jejich skladbu v soundtracku, ale ve hře jsou skutečně stvárněni jako postavy a vystupují během sekvence, kde si tam ten James Bondek prostě přichází do toho klubíku. Já jsem to viděl, je to fakt
2: pecka. Říct, že to je fakt jako bomba a ta atmosféra. V tu chvíli, když to jako hraješ a slyšíš to tam, tak to musí být fakt úplně vřežba.
1: Co je zajímavé, nejde jenom jako o nějakého takového Cheese and Status a hra, ale je to jako jeden z největších průniků drum and bassu vůbec v mainstreamovém herním průmyslu v podstatě. Jo, takže to je velká věc, jo. Jsou tam vlastně, teď si nejsem jistý, jestli dva tracky, nějaké remixy od nich přímo, nové úplně. No a taky se tam objevil Dimitri Vegas, ale to je informace, která už není úplně franáz.
2: jo, toho si nechte.
1: Dobře, takže tohle byl Cheese and Status.
2: My chceme jenom drum and bass. No a v podstatě, když se bavím o tom drum and bassu, tak samozřejmě tento žánr obecně zažívá masivní růst. Jo. Jako podle několika hudebních reportů patří aktuálně drum and bass k těm nejrychleji rostoucím žánrům elektronické hudby. A samozřejmě, co si budem, jako velkou roli na tom mají tady tyhle ty mainstreamové projekty.
1: Worship!
2: Tanečníků na stole. Počkej, já se opravím. Kamenných tanečníků na stole, ještě s rukama v kapsách nejlépe. Takže ano, už jsi zmínil jako Worship, nebo Ukvákaný Hedex, ale taky tu máme ty pořádné jména, jako tu jsme se teď o nich bavili, třeba Cheese and Status. Je v podstatě o tom, že tyto obrovské jména se dostávají na hlavní stage těch největších festivalů a v podstatě už nejenom těch drum and bassových, ale těch jako komerčně úspěšných a zaměřených na různé typy žánru.
1: Vlastně je to asi možná třeba a je to dobře. Já myslím, že to není nic špatného, že v každém takovém stylu je vlastně někdo trošičku na tom popředí.
2: Souhlasím.
1: A udává ten styl, protože přece jenom nejde jenom o drum and bass jako takový, ale o to, aby se šířila jakákoliv hudba. Super.
2: Jo, za mě určitě.
1: Další novinkou, a samozřejmě je to takový ten protiklad trošku toho, co jsme teďka, o čem jsme se teďka bavili, a to ten, že právě začíná i ten návrat toho undergroundu. Což znamená, že zatímco Dancefloor, D&B zažívá komerční boom a stále více producentů a labelů se vrací k deepu, techstepu, minimalistickým zvukům a kdybych chtěl jmenovat, tak třeba právě QZB, Wasp, Particle nebo Caracal Project s INAEM. To jsou prostě takové ty jako velice zajímavé projekty, které myslím si, že udávají směr právě v té undergroundové hudbě a tady teďka jako dost a dost vidět.
2: Jo.
1: Takže tohle by bylo s...
2: Já si myslím, že o tomhle dost napovídá i v podstatě dost těch akcí, co se teďkom jako konají. Mm-hmm. A všichni víme, že to je víc zaměřené na ten, jak já tomu říkám, dospělý drum and bass, že fakt jako ta deepařina a přesně vrací se to do toho undergroundu, za mě jako super. A jsem rád, že se to děje, protože je fakt, že i ten mainstream se začal pro mě dostávat pod jako vystřelil tu pokličku, úplně vystřelil a vlastně to všechno jako překonal.
1: Ano,
2: a nemluvilo
1: ano.
2: se o ničem jiném. Takže ano. A teď právě ten deep jde zpátky. Mm-hmm. Takže za mě úplná paráda.
1: Oh yeah.
2: No a u další parády, které zůstaneme a zase se trošičku vrátíme k... Ale i tak jsou to celkem undergroundové legendy, protože jsou tady taky dlouho.
1: To je prostě skvělý, jak se to všechno míchá dohromady, že?
2: Hybrid Minds.
1: Ano, ano.
2: Hybrid Minds pokračují teďkom ve svém velkém turné a v podstatě jsou teďkom nejžádanější projekt. Mm-hmm. A samozřejmě k tomu má obrovský vliv jejich melodický přístup na mladší generaci. Mm-hmm. A shodou okolnosti ještě nejsme u party listu, ale 20. června, kdyby vás to zajímalo, tak my pro vás máme Beats for Love Experience, což jsou nové, je nový koncept nejdanů.
1: Ano.
2: A komu se ještě nechce čekat do července, tak si může dát Beats for Love ve Frýdku místku na nové osmičce, kde dorazí Hybrid Minds.
1: Wow.
2: A je to zcela zdarma.
1: No tak to...
2: Stačí si tu vstupenku jenom vyzvednout...
1: Jsem snad slyšel špatně.
2: Přes Love ID. Poslouchaj správně. Ano. Zcela zdarma, jenom si zaregistrujete Love ID a tam si vlastně vyzvednete vstupenku zdarma, což si myslím, že je cool.
1: No tak jo, tak děkuju za tuhle krásnou
2: už máš vstupenku
1: zprávu. No, ne.
2: takže vidíte, vemte si příklad z Marka, taky nemá, tak upalujte.
1: Ano, chceme pokračovat ještě s dalšími novinkami,
2: já
1: anebo...
2: Já bych si můžeme ještě něco ponechat, protože já už tady vidím...
1: Dobrá.
2: Já už tady tak jako vidím, že se na nás směje další novinka. A já bych ještě těchto pár vteřin věnoval, protože my jsme se vlastně tady naposledy slyšeli tak měsíc a půl zpátky.
1: Ano.
2: A bylo to proto, protože já jsem odletěl do Norska na pár dní vydechnout. Dělal jsem také to... A samozřejmě jsme se tam potkali s naším posluchačem, mým dobrým kamarádem, tímto zdravím Vojcka do Norska.
1: Ahoj, ahoj.
2: Do norské Sandviky, kde žije, takže tímto ho zdravím a zdravím také crew z Osla. Je to česká bandička, která se tam snaží rozjet drum and bass, takže Singularity Crew zdravíme a já si myslím, že vám moc rádi věnujeme tuto další novinku.
1: Tak jo, jdeme na to. Skladba Cairo Sine od Inaye a QZB jako součást série Critical Sound System. No a kde jinde než na londýnském Critical Music. No. Temné atmo, precizně zpracovaný sound design, na konci šílená 4x4. No prostě skvělá věc. Pojďme na to. Inaye and QZB Cairo Sine.
2: Yeah.

0: Počkej, tak. Chtěl jsem ti ho říct, to si děláš srandu.
1: Nedělám.
0: Tak to jako... Tohle byla slušná řezačka a ke konci klepačka.
1: To je takzvané šubidubí klepačka.
0: Šubidubí. ty brjo. No, já jsem jenom potřeboval dát tady tuhletu reakci veřejně i posluchačům, kteří poslouchají Fatal Terror Show na Fresh Radio. Dnes se mnou s Pantekem a Drop Databasem. No, my ještě jdeme trošku vstřebat tady tuhletu klepačku. Každopádně jsme moc rádi, že nás posloucháte. Kdybyste chtěli, budeme rádi za váš follow na Instagramu Fatal Terror. Budeme rádi, když nás tam budete sledovat, občas tam děláme i nějaké soutěže o vstupenky a tak dále, a nebo se dozvíte, kde máme nějakou příjemnou zastávku. No a pojďme to ještě vstřebat, pojďme si pustit nějaký drum and bass, právě nám hraje Creatures Energy a pak si dáme co?
1: No, novinku.
0: Yeah.

0: Jsme zpátky?
1: Jsme zpátky.
0: S další novinkou. Tvrdé bicí, výrazná basa, reggae, dancehall, atmosféra. Jo, kamaráde, ty víš, kam tím mířím, ty sound systémy, kultury a podobně. No, každopádně, takhle by se dala popsat novinka od anglického producenta, který si říká Blade Runner. Skladba Murder You vyšla na labelu High Resolution a zařadila se mezi aktuální zbraně. Já si myslím, že to je solidní hukot a poctivý roller sound. No, já to nebudu dál zdržovat, pojďme na to. Blade Runner, Murder You.

0: Fatal Terror. Novinky.
1: Pátá novinka dnešního večera je tady. Ano, Harley D se vrací na scénu. Nebo taky na Flex Out Audio, který se svým druhým EP s názvem Undertone udává opět jamopové směry.
2: Nečekaně.
1: Po úspěšném Deeper EP, které v roce 2025 výrazně rezonovalo na drum and bassové scéně, posouvá Harley D svůj zvuk ještě dál. No prostě nejdál. Harley D, Undertone.
2: Na to jsem zvědavý, kamaráde.

0: novinky.
1: No, kamaráde, tahle novinka bude docela speciální. A víš proč?
2: No to proč?
1: No protože to teprve novinka bude.
2: Nekeci.
1: Máme tady Da Playtimes. Je to tak, track Lost Within od českého producenta Volheka, který teprve bude vycházet na Face Recordings a má dneska u nás premiéru. My Jirkovi samozřejmě přejeme mnoho úspěchů, zdravíme ho a jdeme rovnou na track. Tohle je Volhek Lost Within.
2: Yeah.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Za to slyším.
2: Tak jsme se s Míšantropem tady trošku rozjeli, ale já musím říct, teda mě hrozně baví,

0: poslední dobou jeho tvorba. Mm-hmm. A to od nové album, jestli jsi slyšel, tak...
1: Je to výborné, no. On byl vždycky jiný trošku.
0: Jo, teď jsem to chtěl říct, že on byl vždycky jiný. Ale samozřejmě, co není jiného, co nám teď tady začalo hrát, je historické okénko, kamaráde.
1: Dámy a pánové, historické okénko je tady.
0: Samozřejmě, posluchači znají Sub Focus, Time War. Stal se rok 2008 a na labelu Ram Records vyšla tahle ta pecka. Jdeme na to.

0: No, tak jsme si trošku zatemnili po Subfocusovi. Subfocus.
1: Já myslím, že je správný čas si představit nový release na labelu Sinful Maze.
0: Jdeme na to.
1: Co to bylo?
0: To bylo takové jako, pro mě to jako záruka kvality.
1: No dobře, kdo label nezná, jedná se o český drum and bassový label, který má již docela dlouhou tradici. Vydáváme tam jména vlastně po celém světě, dá se říci.
2: Přesně tak.
1: Nebo z celého světa. No a jedno takové jméno bych tady pro vás dneska měl. Týpek se jmenuje Moekel, jo?
0: Moekel.
1: No, tak si říká rakouský producent, který nás uchvátil čistým minimal soundem. No, prostě posuďte sami. Tohle je Moekel, Sun Deep Slow.

0: No tak jo, tohle byly novinky od nás pro vás.
1: Přesně tak a my jsme se přesunuli do druhé
0: části
1: naší Fatal Terror Show na Fresh Radio dnes s Fantekem a Drop Databasem. No a my vám zahrajeme teďkom něco od podlahy, ale hele, ten Moekel, to je jako...
0: Krásná věc,
1: to je jako... Nejsou to kamen kruky schovaný někde třeba, nebo tak?
0: Je to velice, velice šikovný rakouský producent, který má zářezy na UKF a takhle, takže jo, myslím si, že pokud něco Sinful Mazu chybělo, tak je to právě takový krásný čistý zvuk, který je trošičku mainstreamovější, ale stále je to ten náš, jak bych řekl, v uvozovkách divnozvuk, který máme hrozně rádi.
1: No, za mě úplná nádhera. Já přeju, aby tento release opět dal vědět, že Sinful Maze je tady.
0: Je tady. A snad bude na pořád.
1: Jo, taky věřím. Stejně jako my. No a my jdem hrát? Tak se dobře bavte.
0: Utíkám.

0: Jak jsme to pěkně zvládli.
1: No tak jako, jak jinak?
0: Uteklo to jako voda.
1: Ano.
0: Je tady konec
1: naší show Fatal Terror.
0: Naší Terror Fatal Show.
1: Naší Terror Fatal Show.
0: Je to tak? Je to tak, dojeli jsme až do samotného konce.
1: Já doufám, že se vám to líbilo. Posluchačům přejeme krásný večer ještě.
0: Přejeme předem, samozřejmě, jsem do toho teď zamotal, ale...
1: Stáš se trošku prezentu.
0: Přesně tak, prostě. Takhle vám to přejeme. Z celého srdce jsme rádi, že jsme vám tady mohli přinést solidní porci muziky.
1: Ano, novinek. A z novinek ze světa dění a historické okénko. No měli jsme to prostě dneska opět hezky nabité.
0: Jo, souhlasím. Příští týden tady budou.
1: Holky z ne, bude tady Sifón s Elvisem.
0: Přesně tak, holky ne, ale Sifón s Elvisem.
1: Ty vole, já už to tam slyším, jak se to tam zase rozjíždí, tak radši to rychle utnem, dokud je.
0: Přesně tak, pojďme si užít poslední beaty, my přejeme hezký zbytek večera, my jsme Fatal Terror Show, já jsem Fantek.
1: Já jsem Mára Drobratobase.
0: A těšíme se na vás příště.
1: Opatrujte se.
0: Čau.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvte.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: ekologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Sometimes.

Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: V sobotu 6. června to bude v centru Žít ve velkém. Živé vysílání přímo z radnice Moravské Ostravy a přívozu naproti Elektře od 18 do 22 hodin s Jirkou Javorským a jeho hosty v legendární Fresh Dance Party. Těšte se na atmosféru, která roztančí srdce Ostravy. Součástí večera bude také Ostravská muzejní noc a hlavně velké finále pátrací hry Tajemná místa. Právě na radnici městského obvodu totiž tento večer najdete poslední indicii, která ti pomůže odhalit zmizelou Ostravu a vyhrát věcné ceny. Více informací o hře najdete na sociálních sítích moab.cz. Těšíme se na vás.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Největší železniční událost roku je tady. 139 tuzemských i zahraničních vystavovatelů a 17 vystavených železničních vozidel na přilehlém kolejišti. Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí Karolína od 9. do 11. června. Vstupenky výhodně zakoupíte v předprodeji na www.railbusinessdays.cz. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: tak nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, Tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. 2 dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpálené.

0: Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskídek.cz.